Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským. Přeji hezký sváteční pátek. Je 8. května a je tu den pracovního klidu, den vítězství nad fašismem. Také připomínám, že na Blaníku každý večer vysíláme písničky na přání, tak pokud chcete slyšet tu svou oblíbenou a někomu ji poslat se vzkazem, máte možnost. Hrajeme k nejrůznějším příležitostem, hlavně k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete v kontaktech na našich internetových stránkách radioblaník.cz.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Aino a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Mám prostě...

na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svá...

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství a vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Narozeniny dnes oslaví například organizátor kulturních a zábavných akcí Václav Kočka starší, je mu 85 let, dále herečka Jana Boušková, té je 72, oslavencem je taky herec Otakar Brousek mladší, tomu je 69 let, narozeniny má dnes také modelka, moderátorka a herečka Iva Kubelková, její 49 a oslavencem je taky španělský zpěvák Enrique Iglesias a tomu je 51 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Deník počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 8. května. Teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 73 let, co byl v Praze na Strahově otevřen památník národního písemnictví. Stalo se tak v roce 1953. A před 18 lety bylo metro v Praze prodlouženo o více než 4,5 kilometru a 3 stanice na trase C. Metro tak od té doby nekončí na Ládví, ale pokračuje přes Skřížkov a Prosek do Letňan. O tyto stanice bylo metro prodlouženo v roce 2008. Tolik výročí a teď už na Blaníku další písničky. Dobré ráno.
1: Rádio
2: Blaník.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Baník, očekávané události. Radio
1: Baník. Krásné ráno, je pátek 8. května, dnes je státní svátek Den vítězství a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná charitativní akce Běh pro válečné veterány okolo republiky na podporu Vojenského fondu Solidarity. V 9:30 dopoledne startuje akce Vysoká brána. Symbolicky otevírá brány Rakovníka turistům v nové návštěvnické sezóně. Den vítězství na úzkokolejce v Jindřichově Hradci začíná na nádraží ve 9:45 dopoledne. Areál Klínovec zahajuje letní sezónu na svém trail parku. Prohlídky s princeznou na zámku Stekník začínají v 10:30 dopoledne. Děti se odlehčenou zábavnou formou seznámí nejen z historií zámku. Dnes se také koná brněnský majáles. Vystoupí například Ben Kristovao nebo Činasky. Zámek Valtice hostí dvoudenní výstavu Valtické vinné trhy. A v Novém Jičíně se koná slavnostní otevření pump tracku, tedy překážkové dráhy pro jezdce na kolech a koloběžkách. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše

0: Baník.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
1: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Michal David a písnička Zdálo se mi o ní. Ať se vám zdálo o čemkoliv, tak už máme ráno. Za 4 minuty bude 6. Krásný pátek 8. května, státní svátek před námi a taky Iveta Bartošová, Víš, lásko. Petr Kolář a V nebi snad ti prominou. Když nemůžeš, tak přidej, Miraj. Když nemůžeš, hezký sváteční den, krásné ráno, teď ještě počasí a pak dál hezky česky po zprávách.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnešní den nejprve bude oblačný, zatažený s přeháňkami a teploměr se dostane přes den na 15 až 19 stupňů Celsia, pomalu se začne vyjasňovat a odpoledne už bude většinou polojasno. Rádio
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Ještě tady, Broučku, vidíš?
8: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Prezident pohrozil kompetenční žalobou. Dnes si připomínáme konec druhé světové války. Čeští hokejisté utnuli neporazitelnost Švédů. Pěkné sváteční ráno vám přeje Hanka Koterová. Napětí mezi vládou a Hradem kvůli účasti na summitu NATO graduje. Dnes o tom bude hlava státu jednat s premiérem Andrejem Babišem. Prezident předem uvedl, že na summit pojede určitě a usiluje o vedení delegace. V opačném případě zvažuje možnost podat kompetenční žalobu. Dnes si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války. Oslavy Dne vítězství dopoledne doplní Den otevřených dveří v budově Senátu. V 10 hodin také tradičně pietní akt na pražském Vítkově a oběti války uctí pieta na Olšanských hřbitovech v Praze. Vzpomínkové akce se ale konají napříč celou republikou. Česká města stále víc využívají moderní technologie. Například v Ústí nad Labem mají nové drony. A co všechno umí, to řekne mluvčí radnice Marek Luknič.
11: Strážníci je nasadí například při pátrání po osobách, zatímco Metropolnet využije pro 3D modelování města a technické analýzy. Drony s online přenosem přes 5G síť pomohou také při požárech, inspekcích budov i ochraně přírody.
10: Já ještě doplním, že pořízení 4 nových dronů stálo zhruba 12 milionů korun. Čeští hokejisté vstoupili do závěrečné generálky na mistrovství světa výhrou nad dosud suverénním Švédskem. S výběrem 3 korunek si sebevědomě poradili a vyhráli 3-1. Další zápas je na programu zítra v poledne proti Finsku. Už teď je ale jisté, že letos na švédských hrách mají Češi druhé místo. Tolik první dnešní zprávy a na Blaníku se vám o zábavu bude starat Jirka Frélich.
0: Přeji hezké ráno, 6. hodina teď.
1: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: A když si připomínáme konec druhé světové války, k tomu existuje písnička To tenkrát v 45. a za okamžik si ji zahrajeme Honzo Vyčítala a Green Horny. Teď ale Iveta Bartošová, Víš, lásko, a za chvíli i Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Krásný svátek, hezký pátek.

0: je a písnička Když nemůžeš, tak přidej. Krásné ráno máme dnes 8. května a na mnoha místech proběhnou oslavy 81 let od konce druhé světové války. No a v Rokycanech nabídnou právě dnes pěkní akty. Mimochodem v 10.40 začíná vzpomínkový akt u pomníku na demarkační linii v Borku a celý další bohatý program prožijete oslavy osvobození v Rokycanech s vojenskou technikou, hudbou, dětským programem a unikátními ukázkami z historie na demarkační linii. Oslavy tedy připomínají konec druhé světové války a setkání americké a sovětské armády právě na demarkační linii. Můžete se těšit také na swingový program, módní přehlídku, dobového oblečení, defilé armád, dobové tábory, interaktivní hry pro děti. No a mimochodem, věřím, že zazní i písnička To tenkrát 45. Je to píseň, kde autorem je Honza Vyčítal. Poprvé ji uvedl v roce 1990 při oslavách osvobození v Plzni v přímém televizním přenosu a svou písničkou tehdy nadchnul publikum tak, že ji musel hned dvakrát opakovat a záhy se stala písnička jednou z nejhranějších skladeb v rádiích v roce 1990. No a pak ji v roce 1991 natočil z Greenhorny. No a jedna specialita této písničky, hned na začátek se začíná foukací harmonikou na vejvodovu Škodu lásky. Tak tady je písnička, která připomíná setkání armád americké a sovětské na demarkační linii a také v Plzni. Příběh, který uchvátil v roce 1990 a myslím si, že je zajímavý i dnes.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Radio Blaník.
0: Škoda lásky, tady je ta foukací harmonika. Honza Vyčítal, Greenhorni a To tenkrát v 45.

0: skupina Krištof a písnička Nesmím zapomenout. Taky nesmím zapomenout na vás, protože teď je ten správný čas, abyste nám dali vědět, do jakého počasí jste se probudili v tento sváteční den, jak je právě teď u vás, kolik měříte stupňů. Pište SMSky na 603 118 118 nebo klidně volejte do studia na 800 109 109. Za chvíli holky. Písnička si senzační, senzační jste hlavně vy, protože posloucháte Blaník už teď, kdy za 7 minut máme 6:30. Hezký pátek.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: na Baumax.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
4: Kanoli na Sicílii,
5: tacos na Krétě,
6: nduja v Kalábrii
5: a možná friture v Chorvatsku?
6: Tak chutná léto.
5: Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
7: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
9: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyně.

Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Holky a písnička si senzační na Blaníku při pátku. Krásné ráno přejeme, 4 minuty po 7:30, nejvyšší čas podívat se na to, jak je u vás.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: A spousta SMSek, díky za to, z jižních Čech píše Milena, že má 7 stupňů, zataženo, neprší, nefouká, sluníčko spinká a všem přeje pohodový pátek. Další SMSka dorazila od Mary z Černošic, moc zdravím Mary taky, a ukazuje na teploměru prý 11 stupňů Celsia plus. A konečně prý je ráda, že mě slyší, tak děkuji, po 14 dnech jsem zpátky v Česku. No a co se týká vašich telefonátů, klidně volejte na 800 109 109. Otázka pořád stejná, jak je právě teď u vás doma. Marta z Tanvaldu hlásí 6 stupňů pošmourno, mokro a ptáčci zpívají krásně. Zdravíme Tanvald a někoho na telefonu. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, hezké taky raničko, a svítí sluníčko. Jenže u nás máme po ráno 9 stupňů a odpoledne má být až 21 stupňů, takže to sluníčko možná bude, jo, a zdraví vás Marek z Ovcedě u Znojma.
0: Tak zdravím jižní Moravu, hezké ráno.
2: Děkuji, děkuji.
0: Kam se podíváme teď? Díky Zdeňce se podíváme na Broumovsko, kde je 8 stupňů Celsia a zataženo, tak zdravíme právě teď ještě Broumov v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. A co se týká, pozor, to je v Blansku, píše Zdena. Je, tak pardon, tak to je jiný Broumov. No a pak nám z Milína poslala SMS-ku a krásný sváteční den. Zdraví Jitka. V Milíně zataženo, fouká slabý vítr, na teploměru nic moc, 11 stupňů Celsia. Milín tedy okres Příbram. Kam se vypravíme teď? Rádio Blaník, dobré ráno přeji.
3: Dobré ráno, Blaníčku, tady Květa z Meziboří, u nás je 7 stupňů, sluníčko taky ještě spinka, ale doufám, že bude hezký den, protože dneska otvíráme na nové si Oslíkov.
0: Oslíkov?
3: To, ano, to znamená, že moje nevěsta si otevírá něco takového jako malou zoologickou zahradu.
0: Aha.
3: Budou tam děti, které prostě budou mít jakoby, si můžou oslíky pohladit, můžou se na nich i povozit, bude tam mít lamy, a bude tam mít i ovečky.
0: Hezky.
3: Má tam pejska, má tam dvě kočičky, takže se těšíme, až se to bude otvírat a moc si to přejeme, aby to všechno dobře vyšlo.
0: Paráda, držíme palce, mějte se krásně.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Lenka ta nás zdraví ze Strakonic, jižní Čechy, zataženo 8 stupňů Celsia, my zdravíme Lenku. No a Jirka Vrátíkov, je to okres Blansko, 7 stupňů Celsia a po dešti aktuálně, tak skončili jsme zase v Jihomoravském kraji, proč ne, všechny zdravím a přeji krásný pátek. Radio Blaník. Tady už je skupina Roxette a písnička Big Love, čili Velká láska. Za chvíli Petr Kolář a V nebi snad ti prominou a při pátku vám přejeme krásný sváteční den, krásné vstávání a hezké ráno.

0: Letošní novinka Petra Koláře, V nebi snad ti prominou. Já věřím, že tuto písničku Petr Kolář naživo zaspívá taky na našem blanickém konopišti. Vstupenky už se koupit nedají, ale my pro vás něco speciálního máme. Pár vstupenek jsme hezky schovali a necháme si je na další dny, protože vám je budeme rozdávat. Tak držím palce, pokud chcete být s námi na konopišti a ještě navíc zadarmo, tak budete mít šanci.
1: Koncert pro všechny bez validi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: 6:45, hezké ráno, před námi David Stypka, Eva Farná a písnička Dobré ráno. Milá, tak pěkné ráno všem.
2: Víc nebo míň.

0: krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Už od pondělí u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
3: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na rádiu Blaník.
4: Jak se říká, kdo má židli, ten bydlí. Ale mezi námi není bydlení jako bydlení. Proto občas musíme přistoupit k rekonstrukci. A přesně o tom si na Blaníku pravidelně povídáme s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Tentokrát se zaměříme na fotovoltaiku. Jak je to doopravdy s návratností této investice? A pokud někdo uvažuje o elektromobilu, vyplatí se ho nabíjet doma? I na to se budu ptát. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
3: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberete jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
15: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
18: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.

0: opustila.
1: David Stypka, Eva Farná a písnička Dobré ráno, milá. Tak dobré ráno, moji milí blaničtí, co po sedmé, Dan Hulka.
0: Hej,
1: už se to blíží.
0: Už se to blíží.
1: Helena Vondráčková, Jiří Korn a každá trampota má svou mes. Opět a Radeček, Maria Čírová, Vloupám se.
0: Vloupám se.
1: Ano, dál hezky českým, teď ještě zprávy a taky počasí.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
1: Dnešek zpočátku může být zatažený místy s přehánkami, hlavně na severu. Ojediněle se dokonce nad ránem ještě může objevit nějaká ta bouřka, ale přes den už bude většinou polojasno. Postupně odpoledne se začne vyjasňovat a teploměr má ukázat od 15 do 19 stupňů, na jižní Moravě až 21.
4: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Centrální banka mírní optimismus. Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku. Prodloužený víkend v Praze komplikuje výluka metra. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Česká národní banka zhoršila ekonomickou prognózu. České hospodářství poroste pomaleji, inflace naopak zrychlí. Válka na Blízkém východě přináší nejistotu, také proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Rizikem jsou rostoucí ceny paliv, služeb a nemovitostí. Hasiči po 5 dnech zlikvidovali požár v Národním parku České Švýcarsko. Spáleniště včera předali správcům rezervace. Turisté se ale do zasažené oblasti delší dobu nedostanou. Hrozí tam páry kamenů a ohořelých stromů. Hořelo na 100 hektarech a najednou zasahovalo až 600 hasičů. Extrémní sucho dál panuje ve třetině Česka. Letošní srážkový deficit je největší za posledních 65 let. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. A tak deště z posledních dnů příliš nepomohly. Na Břeclavsku proto už teď zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a na pouštění bazénů. V Praze nejezdí metro na části linky C. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Obousměrně je proto uzavřený úsek od Kobylis až po Pražského povstání. Jak cestovat, radí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
7: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelná tramvajová linka číslo 17.
6: A k využití jsou také autobusové linky XC. A tím zprávy končí. Na Blaníku už pokračuje sváteční ráno s Jirkou.
1: Hani, díky, bude 7.
2: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
1: Za pár minut se zeptáme meteorologů, jaké počasí nás čeká dnes a taky o víkendu. Prý nám slibovali krásné počasí, tak uvidíme, co je na tom pravdy.
3: Rádio Blaník.
1: A teď se k vám vloupáme. Ano, s písničkou skupiny Opět a Radeček a Marií Čírovou Vloupám se, protože na Blaníku hrajeme hezky česky.

0: Lucka Bílá, písnička Vokurky. Jak mi říkala babička, začátek května, ideální čas na vokurky, abychom je začali sázet, protože půda už začíná být teplá. Jak je to s počasím? Jiřina Švábenická nám odpoví.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jiřino, přeji krásné ráno.
2: Hezké ráno i vám.
0: Zdravím Český hydrometeorologický ústav s otázkou, jaké počasí je právě teď.
2: Tak obloha je dnes ráno zatažená až oblačná. Na jihu Čech máme ale až jasno a naopak ve Slezsku je ještě více oblačnosti a doznívají nám tam srážky z noci. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni, ale na jihu Čech teploty klesly až na 2 stupně Celsia a na Šumavě nám mrzne.
0: Jaké počasí na Šumavě mrzne?
2: Ano, na Šumavě mrzne, místy jsou tam teploty kolem minus 4 stupňů Celsia.
0: A co nás čeká odpoledne?
2: Tak dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, a to především na horách na severu. Odpoledne bude oblačnosti ubývat a večer se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů, chladněji bude na severu, tam bude většinou kolem 12 stupňů, no a naopak tepleji budeme mít na jihu Moravy, kde čekáme teploty kolem 21 stupňů Celsia.
0: Tak já děkuji za vyčerpávající informace a za hodinu si povíme taky o tom, jaký bude víkend, a zatím přeji hezké ráno.
2: Děkuji, krásné ráno i vám. Radio
0: Blaník. A teď zavítáme do Itálie díky písničce od Ricky Poveri a za chvíli taky Michal Hruza nebo MIG 21. Přejeme hezký státní svátek 8. května, posloucháte Blaník. Hezké ráno.

0: MiG-21, písnička Malotraktorem. Na žádný malotraktor, ale velký traktor, klasický ten obrovský, vás pozveme zítra v rámci akce ve městě Žebrák, kde vystoupí taky Petra Černocká, zaspívá vám a budou projížďky a komentované představení strojů i kivadlová doprava z náměstí na Hvězdárnu a zpátky. To vše slibuje další ročník akce Traktory pod Točníkem a je to tedy zítra. Začíná se v 10. V 10.30 Petra Černocká, v poledne Spanělá jízda, no a můžete se svést tedy i na Hvězdárnu. Tak si to užijte, tip od Blaníku na zítřejší dopoledne. No a teď, hej, už se to blíží, písnička Dana Hulky, která se taky blíží, my vám na Konopišti zaspíváme spoustu krásných písniček, tedy my ne, ale spousta jiných. A to se taky blíží, Konopiště, poslední sobotu tohoto měsíce, tedy května.
1: Konopiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaníku.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom. Spojujeme svět energií.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
6: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
8: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz
9: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz
10: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
11: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz
12: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
13: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
12: Čekají vás science show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
13: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezdfest plný skvělého jídla.
12: Prostě celý den plný zážitků.
13: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
12: Dolní Vítkovice.
13: Nenechte si ujít den s technotrasou.

0: Dan Hulka s písničkou Hej, už se to blíží. Už se blíží ten okamžik, kdy na našem konopišti vystoupí poprvé Jiří Korn. A taky Helena Vondráčková, poslední sobota v květnu, ano, ta se blíží. A kdybyste náhodou se chystali na konopiště autem, tak na naše sociální sítě, třeba na Facebook Rádia Blaník, jsme dali krásnou mapu o tom, jak se dostat co nejpohodlněji autem na konopiště, kde parkovat. Je tam dokonce nabídka 7 míst, kde můžete zaparkovat, tak se podívejte taky na náš Facebook. No a za chvíli právě tato písnička, Každá trampota má svůj majs. Tak je to správně. Hezký pátek, za minutu bude 7:45.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na Fieldman.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkava.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: No proto.
9: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
15: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

Slovenská skupina Elán a tanečnice z Lučnice právě teď na Blaníku krátce před 8 a po 8 už Hana Zagorová a písnička To by nebylo fér.

0: Tak je Michal David a Život je náš. Život je náš, nezbývá. Iveta Bartošová, Nekonečná. Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A co se dnešního počasí týká, tak ráno bude ještě oblačné, sem tam nějaká ta přeháňka se ještě může objevit, ale postupně během dne se bude vyjasňovat a teploměr má ukázat do 19 stupňů, na jižní Moravě až 21.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Premiér Babiš posnídá s prezidentem na Hradě. Velké obchody jsou dnes zavřené. Záchranné centrum v Brně lehlo popelem. Hezké sváteční ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel se přibližně za půl hodiny na Pražském hradě setká s premiérem Andrejem Babišem. Měli by jednat o účasti na červencovém summitu NATO v Turecku, kterého se chce hlava státu přes odpor ministra zahraničí zúčastnit. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Obchody nad 200 metrů čtverečních jsou dnes zavřené. Výjimku mají místa s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích a nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Za porušení zákona o prodejní době hrozí milionová pokuta. Většina prodejen ale znovu otevře už zítra ráno. Areál železniční expozice v Lužné u Rakovníka ožije o prodlouženém víkendu s setkáním parních lokomotiv. A co všechno je na programu, to prozradí mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Hvězdicové nostalgické jízdy do okolí, na které vyrazí Matilda, Šudibilka i Šlechtična. Jízdenky koupíme na místě. Připraveny jsou také komentované přehlídky na točně a radí i večerní fotografování. V provozu budou úzkorozchodné parní váčky, občerstvení.
4: A v sobotu a v neděli bude přístupný také Masarykův salonní vůz. Známé záchranné brněnské centrum Pomáháme zvířátkům je v Troskách. V noci na čtvrtek totiž z neznámých příčin vyhořelo. Škody se odhadují na 100 000. Při požáru se ale naštěstí nikdo z lidí nezranil. Nepřežilo několik psů. Zařízení tak přišlo o zázemí a na obnovu už vypsalo veřejnou sbírku. Tolik zprávy a já už předávám slovo zase Jirkovi.
0: A já děkuji. Přeji hezké ráno, je 8.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: A tady už je Hana Zagorová, písnička A to by nebylo fér. My si hrajeme hezky česky, jinak by to nebylo fér. Před námi taky Xindla X, anebo Tak smeni, Iveta Bartošová. Je toho spousta. Hezké ráno.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Headway a písnička What is Love na Blaníku při pátku, krátce před 8:45. Přejeme hezké ráno, doufám, že máte krásný den před sebou. Dnes je státní svátek 8. května, připomínáme si konec druhé světové války. No a já vám připomenu, co nás čeká tento víkend. Ano, písnička, která napoví, protože tento víkend pro vás budeme mít vstupenky na letní festivaly, které se jmenují Nedvědi u stánku, a vy si budete moci vybrat jakýkoliv festival, když se k nám dovoláte ve správný okamžik. To znamená právě v tu dobu, kdy pustíme jakoukoliv z krásných písniček Nedvědů. Třeba tuto. A nebo třeba tuto. Chtěl jsem to ráno. Telefon 800 109 109, tento víkend si pořádně uložte do svého telefonu a zavolejte ve správný okamžik, protože vstupenky na letní festivaly Nedvědy u stánků můžete vyhrát právě vy. Tak držíme palce, víkend na Blaníku bude s Nedvědy.
1: Rozhozený vlasy právě kví.
2: Víkend s Nedvědy
1: na rádiu Blaník.
0: Teď je pátek, ačkoliv se to nezdá, a máte možná právě vy díky státnímu svátku volno, také velké obchody mají zavřeno, tak na to myslete, dejte si třeba rádio víc nahlas, udělejte si doma pohodu, my vám hrajeme hezky česky, teď Taxmany a písnička.

0: Iveta Bartošová, písnička Nekonečná na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: 8 hodin a 20 minut, nejvyšší čas smrknout na počasí. Hezké ráno přejeme Jiřině Švábenické do Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Hezké ráno i vám.
0: Tak zatímco teploty většinou jsou od 15 stupňů teď na jižní Moravě až po nějakých 8 stupňů na západě Čech, tak nejchladněji je na jihu Čech, někde dokonce 4 stupně a na Šumavě. Na Šumavě nám prý mrzne.
2: Ano, na Šumavě mrzne, místy jsou tam teploty kolem minus 4 stupňů Celsia.
0: A co nás čeká odpoledne?
2: Tak dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, a to především na horách na severu. Odpoledne bude oblačnosti ubývat a večer se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů, chladněji bude na severu, tam bude většinou kolem 12 stupňů, no a naopak tepleji budeme mít na jihu Moravy, kde čekáme teploty kolem 21 stupňů Celsia.
0: Někde jsem četl, že o víkendu má být krásně.
2: Ano, to jste četl správně. Víkend by nám měl přinést slunečné počasí. Sobota začne skoro jasnou nebo polojasnou oblohou. Během dne může být mraků přechodně více. Přehánky budou jenom výjimečné a většinou jenom na horách. Ty ranní teploty v sobotu i v neděli většinou mezi 8 až 3 stupni Celsia. Odpolední teploty už budou příjemnější. V sobotu 17 až 21 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 24 stupňů a v neděli bude tepleji, tak zhruba o 3 stupínky, 19 až 24 na většině území, na jihu Moravy pak naměříme až 27 stupňů Celsia.
0: No tak to už zní dokonce jako krásný plán. O víkendu bude tedy opravdu hezky. Díky moc.

0: od Florea.cz. Den matek na rádiu Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Baumax.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
1: Navíc zahraje.

0: www.pop.cz. Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
1: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.

0: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Svítí.
4: Svítí.
3: I na síti všech sítí.
4: Blanické sluníčko najdete i na sociálních

0: Michal David a písnička Život je náš. Užívejte si třeba s Blaníkem tento víkend, ten bude speciální a taky bude speciální, už jste to možná od nás slyšeli, v Lužné u Rakovníka. Tamní železniční muzeum totiž chystá o víkendu parní lokomotivy. No a co všechno tam můžete vidět a zažít, to nám prozradí mluvčí nadačního fondu Svět železnic Petr Slepička.
1: Areál železniční expozice v Lužné ožije o víkendu 9. a 10. května tradičním setkáním parních lokomotiv. Čekají nás hvězdicové nostalgické jízdy do okolí, na které vyrazí Matilda, Šudibilka i Šlechtična. Jízdenky koupíme na místě. Připraveny jsou také komentované přehlídky na točně a radí i večerní fotografování. V provozu budou úzkorozchodné parní váčky, občerstvení, odborníci nás provedou expozicí zabezpečovací techniky a po celý den bude přístupný i Masarykův salonní vůz. Akci si užijí i rodiny s dětmi.
0: Tak paráda, zdravíme do Lužné u Rakovníka. No a co se týká toho blanického víkendu, ten bude taky stát za to.
2: Stánku na levnou krásu.
3: Víkend s nami.
4: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
3: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku.
5: Budeme něco srvát.
3: Bratranci Vojta a Honza Nedvědu pokračují v tom, co

0: Takový bude víkend, teď je ale pátek, státní svátek, máme 8. května, hezké ráno, je přesně 8:45 a do té 9. ještě Michal Tučný a nebo skupina Damiens.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.

0: Michal Tučný a písnička Cesty toulaví, ty naše blanické cesty, ty míří za dalšími českými písničkami hned po deváté Ladislav Štajdl a Mží ti do vlasů. Taky Nedvědi Kohout.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak spuchnou má lásu.
0: Jelen Jana Kiršner, co bylo dál?
2: Co bylo dál, jenom vítr.
0: Dál zase hezky česky, teď ale zprávy a počasí.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Dnešek zpočátku může být oblačný nebo polojasný, ale postupně se začne vyjasňovat a teploměr vyšplhá na 15 až 19 stupňů Celsia. Nejchladněji má být na severu Čech pouze okolo 12, naopak nejtepleji na jižní Moravě až 21 stupňů Celsia.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Prezident chce ukončit tahanici kolem summitu NATO. Dnes slavíme Den vítězství. Baťův Zlín je nejbezpečnější v Česku. Krásné dopoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal premiéra Andreje Babiše. Setkání má vyjasnit, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO. Hlava státu chce do Turecka letět každopádně, i kdyby mu vláda na to odmítla poskytnout letadlo a současně zvažuje kompetenční žalobu. Cyklisté se spříznivým počasím vrací do terénu. Jaká jsou základní pravidla bezpečné cyklistiky, to prozradí náčelník horské služby René Mašín.
7: Těch pravidel je spousta, nicméně jedno ze základních pravidel, které je potřeba, aby bylo dodržováno, tak to je používání ochranné přilby a rukavic a brýlí při jízdě. A je jedno, jestli to je elektrokolo, nebo jestli to je obyčejní kolo.
6: Já ještě doplním, že minulý rok na silnicích zemřelo 34 cyklistů, z toho 2/3 jich nemělo při jízdě právě přilbu. Při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se napříč republikou konají pietní akce. Oslavy Dne vítězství doplňuje Den otevřených dveří ve sněmovně a senátu a tradiční pietní akce chystá na pražském Vítkově, kterého se mimo jiné zúčastní prezident s premiérem a ministr obrany Jaromír Zuna. Zlín je nejbezpečnější ze všech měst v Česku. Na základě policejních dat o počtu trestných činů to uvedl Zlínský kraj. Nízkou kriminalitu si drží díky kvalitní prevenci a moderním technologiím. Na druhém místě žebříčku je Jihlava a naopak jedna z nejvyšších kriminalit je v Ústí nad Labem. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Jirka.
0: A já přeji krásný pátek, hezký státní svátek.
3: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: Tak se nám to trošku rýmovalo. Za minutu bude 9, tak vám přejeme hlavně krásné a klidné ráno. A na Blaníku si hrajeme zase hezky česky. Tady je Jelen a Jana Kiršner a písnička Co bylo dál. A taky za chvíli Marek Ztracený. Tak si užívejte dnešní sváteční Blaník.

0: Marek Ztracený a písnička Vlastní svět. Marek Ztracený, ten byl u nás na Blaníku tuto středu, povídal si s ním Pepa Černý a došlo i na naše blanické konopiště. Ano, to je ten náš vlastní svět, konopiště. Tak co na to Marek Ztracený?
1: Jsou těch velkých koncertů, tak ty jsi byl dvakrát na konopišti.
2: Ano.
1: Uvidíme tě tam ještě někdy.
2: No já doufám, že mě ještě někdy pozvete, protože musím říct, že to byl hrozně hezký zážitek a pamatuju si do dneška, tenkrát se rozdávaly takový modrý klobouky.
1: No to se pořád rozdává, to se furt dělá, no, to je Blanický.
2: A teď já jsem přišel to pódium, já jsem tam předtím neviděl a to vypadalo, jak když jsou tam modrý mimo ní všichni. Víš, jakože tam bylo, já nevím, asi 8 tisíc lidí, nebo kolik jich tam bylo, všichni ty kloboučky. Já jsem to koukal, říkal, tyjo. Já jsem tady správně, jsem musel prolnout oči. A je tam vždycky dobrá atmosféra, jezdím tam za váma rád, tak doufám, že to zase klapne.
1: A když pozveme, tak přijdeš?
2: No, když mě pozvete, budu chtít.
0: No tak. Příští rok, kdo ví. Každopádně celé středeční povídání s Markem Ztraceným můžete nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a nebo když budete hledat, také na YouTubeovém kanále Rádia Blaník. A teď už na Blaníku pro vás máme Petra Muka, tady je písnička Ráchel. Tehdy ještě zpíval ve skupině Oceán. Tak si užijte další hezkou českou, přejeme hezký státní svátek, hezké páteční ráno. Věstu.

0: Ondra Bocelli a Sarah Brightman právě teď. Time to say goodbye na Blaníku, no a za chvíli Olympik. Jasná zpráva. Dnes je státní svátek, taky jasná zpráva. Velké obchody jsou zavřené, takže nehledejte velká nákupní centra, je to zbytečné, vydáte se na obchody, třeba o víkendu, ale mimochodem o víkendu pro vás máme na Blaníku něco speciálního. Bude to víkend s nedvědy. Víc o tom za chvíli.
1: Čeština je krásná,
2: ale taky dost těžká
1: a někdy trochu matoucí.
2: Proč je něco na cimpr-campr?
1: A kde se vzalo máslo na hlavě?
2: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
2: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
8: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
9: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.

vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku František Nedvěd a písnička Kohout a telefon nám zvoní o 106, tak uvidíme, kdo pak je tam. Tady je Rádio Blaník. Kdo pak je na telefonu?
1: Fanda, ahoj, zdravím.
0: Taky zdravím, Fando, proč pak voláte?
1: Volám na skupinky.
0: Jo, to voláte správně, ale až o víkendu, teď je pátek ještě. Zítra. No, je to tak.
1: Dobrý.
0: Tak já vás aspoň pozdravím kam?
1: Do Pelhřimova.
0: Pelhřimov, zdravíme, mějte se krásně.
1: Jo, díky, ahoj.
0: Tak to je úžasné, že nám voláte o 106, ale bude to až zítra, kdy hrajeme o víkendu Františka Nedvěda, Honzu Nedvěda, všechny ty krásné písničky, třeba Kočovní herci zazní, 19 a dokonce i ten Kohout, co právě dohrál, protože o víkendu pro vás budeme mít právě ten výjimečný dárek, díky kterému volal třeba i posluchač z Pelhřimova před chvílí, vstupenky na letní festivaly. Nedvědi u stánků se jmenuje právě ten festival a vy si budete moci vybrat, kam chcete, ale až zítra. Ano, o víkendu pro vás budeme mít tyto úžasné vstupenky. Telefon platí 800 109 109 a je důležité být o víkendu na telefonu třetí.
2: Rozhozený vlasy trávě kví.
3: Víkend s Nedvědy na Rádiu Blaník.
0: Tak už víte, co bude o víkendu. Dnes máme ale státní svátek, pátek 8. května a před námi třeba David Koller nebo Ladislav Štajdl a písnička Mžíti do vlasů.
4: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na Rádiu Blaník.
5: Jak se říká, kdo má židli, ten bydlí. Ale mezi námi není bydlení jako bydlení. Proto občas musíme přistoupit k rekonstrukci. A přesně o tom si na Blaníku pravidelně povídáme s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Tentokrát se zaměříme na fotovoltaiku. Jak je to doopravdy s návratností této investice? A pokud někdo uvažuje o elektromobilu, vyplatí se ho nabíjet doma? I na to se budu ptát. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
4: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
12: Májové dny v online shop CZ.
13: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
17: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
18: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Pohodové české rádio.

0: Shakira, písnička Waka Waka, která vznikla v roce 2010 k fotbalovému šampionátu v Africe. No a před námi 10. dopolední, Jaroslav Uhlíř a Severní vítr.
1: Severní vítr je krutý.
0: Václav Neckář, Je ráno, ano.
2: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano.
0: A protože je dopoledne, přidáme i půlnoc od Poetiky. Hrát budeme totiž dál hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes je pátek 8. května, slavíme státní svátek a co se počasí týká, tak zatím máme na několika místech stále ještě oblačno nebo polojasno. Na jihu Čech a jihu Moravy je více sluníčka a proto jižní Morava se může těšit až na 21 stupňů Celsia, většinou ale 15 až 19. Naopak na severu Čech bude více oblačnosti a také teď je více přeháněk a teploměr vystoupá maximálně na 12 stupňů.
4: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Premiér na summitu NATO prezidenta nechce. Stát chce pravidla recyklace baterií fotovoltaik. Trump hrozí Evropě zvýšením cel. Pěkné sváteční dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Prezident se na Hradě setkal s premiérem Andrejem Babišem. O tom, kdo pojede na červencový summit NATO, se ale nedomluvili. Předseda vlády dorazil o 15 minut později a zopakoval, že s účastí hlavy státu v Turecku se nepočítá. Petr Pavel potvrdil, že se summitu zúčastní a připustil cestu po vlastní ose. Oblíbenost fotovoltaik roste. V poslední době se pro energii ze slunce rozhodlo na 200 tisíc českých domácností. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Jasná pravidla už připravuje Ministerstvo životního prostředí novelou o výrobcích s ukončenou životností. Stavební sezóna na silnicích napříč Českem začala naplno. Také Pardubický kraj už rozjel desítky oprav i nových staveb. Co konkrétně je tady v plánu, říká náměstek hejtmana Ladislav Walter.
7: Dokončen bude třeba Vonkův most v Pardubicích nebo novostavba mostu v Řečenech nad Labem. Z méně nákladných, ale zajímavých projektů mohu dále jmenovat třeba stavbu dřevo-betonového mostu v Dolní Černé, zmíním průtah Jiříkova v Dolním Újezdu.
6: Investice do dopravy letos v Pardubickém kraji přesahují 2 miliardy korun. Evropská unie musí do července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu s USA, jinak bude podle Donalda Trumpa čelit výrazně vyšším clům. Dohoda má usnadnit vstup americkým zemědělským produktům na evropský trh. Členské státy ji ale společně stále neodsouhlasily. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Užijte si dny volna a poslouchejte Blaník.
0: Hani, díky, za minutu bude 10.
3: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: A taky dnes při 10. dopolední nás čekají slavné desky, budou taky hezky česky, tak si na to počkejte teď, ale Jaroslav Uhlíř a Severní vítr je krutý.

0: Poetika, písnička Půlnoc, Nenechte se zmílit, je 10:00 dopolední a 9 minut k tomu.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Jsou tady slavné desky a skupina Ricky a Poveri, která v Itálii vznikla v roce 1967, tak si na svůj velký úspěch musela počkat až na začátek 80. Přišli s CDčkem, na kterém se nachází dokonce i písnička Made in Italy.
2: Ožery.
0: Jinak CDčko je to dneska, dříve to byla ta dlouhohrající deska. No a z té desky pochází i celá řada dalších hitů a jeden ten hit si pustíme za chvíli a hledáme k němu krásnou českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Rok 1981, slunná Itálie, Ricky e Poveri a jejich jeden z prvních obrovských hitů a ta písnička se jmenuje v italštině Come Vorrei.

0: Také povery a písnička Come Vorrei.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tak a mě zajímá, kdo pak zpívá tuto písničku v češtině a uvidíme, kdo pak je na telefonu. Rádio Blaník.
2: Dobrý den, tady Michal Županovice.
0: Michale?
2: Já bych chtěl Jirku Korna a Helenku Vondráčkovou.
0: Vy jste úžasný, vy jste úžasný. No tak super, zdravíme Županovice, to je kde, prosím?
2: Slapy, Slapská přehrada.
0: Slapy, no jasně. Tak vás zdravíme, počasí nic moc zatím při pátku?
2: No, zatím zataží, no, trošku se to tak nějak roztrhává, ale
0: bude lépe,
2: nic moc.
0: Bude lépe, bude hezký víkend.
2: Určitě.
0: Taky. Mějte se krásně.
2: Taky, krásný víkend.
0: Tak už jsme rozlouskli, kdo zpívá písničku a písnička se v originále jmenuje Come Vorrei a my jsme neřekli vlastně, no jo, my jsme neřekli, jak se jmenuje v češtině, tak uvidíme, kdo další případně nám poradí. Uvidíme, kdo pak je na telefonu Rádio Blaník. Dobrý den.
3: Dobrý den, já volám na písničky hezky česky.
0: Ano.
3: Česky to zpívá Helena Vondráčková s Jiřím Kornem.
0: Paráda, paráda,
3: a teďka
0: paráda.
3: Teďka přemýšlím nad tím názvem, ale oni měli krásné ty duety.
0: Uh-huh. A dáte název?
3: Slunce.
0: Je to slunce. Ano, no, je to slunce.
3: Já mám ráda
0: vidíte.
3: Tady ty jejich duety. No.
0: Já taky. To byla krásná melodická písnička
3: já jsem si říkala,
0: v češtině.
3: Že máte oba dva na Blaník, na Konopišti, jestli to tam nebudou zpívat.
0: To já nevím, Škořic, ale budou oba na Konopišti 100%.
3: No právě, no.
0: Tak. Super, zdravíme kam?
3: Do Kunína, Moravskoslezský
0: ano,
3: kraj.
0: Moravskoslezský kraj, zdravíme, mějte se krásně, hezký pátek.
3: Taky tak, nashledanou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: No nebylo to úplně těžké, myslím si. Ano, Helena Vondráčková, Jiří Korn a písnička Slunce.
4: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

krásná písnička, česká verze z roku 1984, kde se o český text postaral Zdeněk Borovec. Ano, no ale pozor, v roce 84 sice vznikla tato slavná česká verze italské písničky, ale ještě o rok dříve, v roce 83, tu samou italskou písničku přespívala Jitka Zelenková a Miroslav Talián a písnička se jmenovala Jsem tady já.

0: Český text tady napsal Eduard Pergner, rok 83. No ale v roce 84 Helena Vondráčková s Jiřím Kornem z té písničky opravdu udělali slavnou českou verzi italského hitu z roku 81. Tak to byly slavné desky, zase hezky česky zítra po 10. dopolední anebo v neděli. No a dnes za chvíli Olga Lounová. Patříme k sobě ty a já. Písnička Patříme k sobě a taky Slza každý sám. Dál budeme hrát hezky česky.
1: Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. Rapera.ploty.cz
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10

0: na Baumax.cz.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na Koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
6: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
7: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tansberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel Na vínko.
9: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na česko-polské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svencar za tenhle životní styl.
11: Svencar Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svencar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.
12: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
13: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
14: Ve vlaku či autobusu,
15: v čekárně u lékaře,
14: anebo na procházce v lese.
15: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
14: Stačí vám k tomu mobil, tablet

0: Olga Lounová, písnička Patříme k sobě. Když slyším Olgu, hned si vzpomenu na to konopiště. Ano, je tady květen, už to napětí na Blaníku trošku vrcholí. My se těšíme na poslední sobotu právě v tomto měsíci, tedy v květnu, kdy na konopišti všechno vypukne. A vy tam budete s námi, už máme absolutně vyprodáno, ale pár vstupenek jsme si schovali a když budete pozorně poslouchat Blaník, tak v dalších dnech třeba s námi půjdete na to konopiště úplně zadarmo.
1: Koncert pro všechny bez validi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A já přidám ještě Michala Davida, jeho Decibely lásky. Další z těch vystupujících na konopišti. Za chvíli zazní i tato písnička a taky Václav Neckář, protože si dál hrajeme hezky česky i dnes ve státní svátek v pátek 8. května.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
5: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně. Už nyní na OnePlay.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.

0: si užíváte hezké české písničky při pátku 8. května, kdy slavíme státní svátek a už se dívám za hranice té 11. hodiny, čeká nás písnička Miluju tě. Jelen Jiří Pavlica a Hradišťan. Růžovláska Tereza Mašková. Petr Rezek a Nejkrásnější déšť. Pršet dnes moc nemá, naopak nás čeká celkem krásný pátek a ještě hezčí víkend.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Podrobnosti má Jiřina Švábenická z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, a to především na horách na severu. Odpoledne bude oblačnosti ubývat a večer se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů, chladněji bude na severu, tam bude většinou kolem 12 stupňů, no a naopak tepleji budeme mít na jihu Moravy, kde čekáme teploty kolem 21 stupňů Celsia.
0: No a zítra se ještě víc oteplí, protože bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Teploměr má ukázat 17 až 21, na jižní Moravě 24, no a v neděli úplně sluníčko, skoro všude, a 19 až 24 stupňů a zase jižní Morava ještě tepleji, dokonce až 27.
1: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz. Rádio Blaník, sváteční tipy.
3: Přeji vám hezké dopoledne. Vojenská historie anebo bojové umění středověku zažijete na hradě Sovinci ode dneška do neděle. Čekají vás 3 dny plné napětí, řinčení zbraní, rytířské cti, dramatické střety i nefalšovaný středověký boj. Vystoupí těžko oděnci v plné zbroji, také mistr zábavy nejžádanější v Česku. Nechybí elitní mušketýrský regiment, zájezdové loutkové divadlo Kašpárkův svět, ani sokolnický program s ukázkami výcviku dravců. Je také předvádění řemesel nebo bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V Luhačovicích se ode dneška do neděle koná bohaté pásmo otevírání pramenů spojené se zahájením letošní lázeňské sezóny. Největší slavnost Luhačovic je spojená s koncerty, jarmarky a svěcením léčivých pramenů. To byly sváteční tipy. Krásný den vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Ich?
1: Na rádiu Blaník.
2: S 11. dopolední přeji krásný poslech a tady je Xindl X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku, pak taky Josef Wagner. Hrajeme si na Blaníku hezky česky, hezký státní svátek.

0: Písnička Mě sílu dáš. Dnes 8. května slavíme státní svátek 81 let od konce druhé světové války. Ta sužovala evropské státy 6 let a přinesla oběti nejen na frontách, ale také v koncentračních táborech. No a 8. květen je významný den pro tuto zemi a pro další evropské země. Fakticky ale k podpisu dohody o konci druhé světové války došlo už o den dříve, 7. května, ale svět slaví 8. květen jako konec druhé světové války. Už je to 81 let. Když nám to teď vyšlo na pátek a před námi víkend, tak to jsou hned 3 dny volna pro mnohé z nás. No a co se týká počasí, tak to se začne vylepšovat. Četl jsem někde, že o víkendu má být ještě hezčí počasí než dnes odpoledne, protože jakmile odpoledne se trošku vyjasní, tak i teploty půjdou nahoru. O víkendu ještě víc. Co na to, Jiřina Švábenická?
1: Ano, to jste četl správně. Víkend by nám měl přinést slunečné počasí. Sobota začne skoro jasnou nebo polojasnou oblohou, během dne může být mraků přechodně více, přehánky budou jenom výjimečné a většinou jenom na horách. Ty ranní teploty v sobotu i v neděli většinou mezi 8 až 3 stupni Celsia. Odpolední teploty už budou příjemnější, v sobotu 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 24 stupňů a v neděli bude tepleji, tak zhruba o 3 stupínky, 19 až 24 na většině území. Na jihu Moravy pak naměříme až 27 stupňů Celsia.
0: No vidíte, takový nás čeká víkend, zároveň ale platí výstraha meteorologů před požáry, a to především pro jihomoravský, zlínský a olomoucký kraj až do pondělního 11. května do půlnoci. Tak s tím počítejte a my si klidně můžeme pustit nejkrásnější déšť, protože má být celý víkend prostě hezky. Tady je Petr Rezek, hrajeme si hezky česky.

0: Roxette a písnička How Do You Do, anglicky jak se máte, doufám, že dobře před dlouhým víkendem prodlouženým. No ale co se týká neděle, tak abyste se měli ještě lépe, tak je potřeba vědět, že v neděli slavíme Den matek a na Blaníku si dáme záležet. Vybereme krásné písničky o maminkách.
1: Jak sluncem zalitý byl svět a děvče jiskřivé byla máma.
0: To je jedna z nich, ta písnička zazní už za chvíli a pro jednu maminku budeme mít něco speciálního. No, tak o tom víc za pár minut.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. Rapera.ploty.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez,

0: www.pojezd.cz.
1: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
1: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
2: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezdfest plný skvělého jídla.
1: Prostě celý den plný zážitků.
2: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
1: Dolní Vítkovice.
2: Nenechte si ujít den s technotrasou.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Na Blaníku Marie Rotrová a písnička Máma, písnička z počátku 80. let a písničky pro mámu pro vás budeme mít taky v neděli, třeba holky.
1: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: A nebo Karla Gotta. Spoustu dalších a dalších písniček o maminkách uslyšíte na Blaníku, protože právě v neděli bude den matek. No a co to znamená? Že jedna maminka navíc od Blaníku dostane taky kytici, která bude obřím pugetem od Florea.cz a možná ten puget čeká na vaši maminku. Tak buďte s Blaníkem a poslouchejte nás taky v neděli. Nezapomeňte na den matek. Po neděli přichází pondělí. No a v pondělí budeme zase proplácet účty.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Loutka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
2: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr platí vaše účty.
0: Za minutu už 11:45, při hezký pátek, krásný státní svátek, do té 12. ještě třeba Tereza Mašková a písnička o nás dvou a pak po 12. už jenom hezky česky a Martin Ledinský už se na vás těší, tak si užijte Blaník a užívejte české písničky.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
15: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
14: Fakt?
15: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
14: Tak jedeme.
15: Auto Esa. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
14: Kdo na to jde
15: od lesa, koupí auto od Esa.
16: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: na Blaníku Tereza Mašková. Za 2,5 minuty je tady 12. hodina. A teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli počasí, sváteční tipy a popolední vám budeme hrát celou hodinu jenom české písničky. Chystáme Pavla Vítka. Bude tu i Vaby Daněk.
1: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: Nebo Lenka Filipová.
2: Žárlím a nemám proč.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Obloha je oblačná až polojasná, v severní polovině území až zatažená. Lokálně se mohou objevit přehánky, které budou četnější na severních horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty se pohybují mezi 14 a 20 stupni, na severu Čech kolem 12 stupňů Celsia. Zítra bude obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 15 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
5: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Rádio Blaník, sváteční tipy.
4: Rádio
6: Přeji vám krásné poledne. Na zámku Holešov můžete navštívit interaktivní výstavu s názvem Hravý středověk. Určená je především pro rodiny s dětmi a milovníky historie. Dozvíte se, jak se žilo na hradě, co lidé ve středověku jedli, jak se oblékali nebo jaké používali zbraně, a vydáte se na dobrodružnou cestu do doby rytířů a hradu. Dějinou epochu si osaháte prostřednictvím her a aktivit v muzejní herně. Výstava je přístupná každý den, kromě pondělí, až do 27. září. Ostravské muzeum vás zve na výstavu mikrofotografií rostlin. Uvidíte je z pohledu, který běžnému oku zůstává skrytý, a odhaluje jejich vnitřní organizaci, která je funkčním základem a zároveň i uměleckým dílem přírody. V mikroskopickém měřítku se přeměňují v komplexní, přesně organizované struktury buněk a pletiv. Výstava potrvá do 26. července, přístupná je denně kromě pondělí. To byly sváteční tipy. Hezký den přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
3: Martin Ledinský
4: na Rádio Blaník.
0: Je 12, hezké poledne a dobrou chuť ke svátečnímu obědu. Začíná hodina českých písniček, za chvíli Činasky, Vaby Daněk a právě teď Pavel Vítek. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku skupina Činasky, hezké odpoledne. Jestli jsme my Češi, Moravané a Slezané v něčem opravdu dobří, tak v tom, že dokážeme pomáhat. A právě na tohle téma teď s naší reportérkou Sárou Voldánovou, která se hlásí z terénu. Sáro, zdravím.
1: Hezký den, už příští středu 13. května vyjdou do ulic dobrovolníci, kteří budou nabízet kytičky v rámci Českého dne proti rakovině. Letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, třeba jako moje babička, můžete mít doma už klidně 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letoška jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Smyslem sbírky není jen vybrat peníze pro onkologická pracoviště, ale také šířit osvětu o prevenci. Ke kytičce proto dostanete i informační leták. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete hotově přes QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, díky a hezký sváteční den. Za chvíli na Blaníku Láďa Křížek, Krištof a tady už je Hana Zagorová.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Na Blaníku Láďa Křížek se skupinou Krejson. Za 6 minut bude 12:30. Olomoucký Majáles má svou novou královnu. Letos se jí stala 86-letá pedagožka, matematička, horoleskyně a humanitární pracovnice Dýna Štěrbová. Zdobenou královskou korunu jí na hlavu usadil v amfiteátru letního kina rektor univerzity Michael Kohajda. Zdědila jí po svém předchůdci, frontmanovi skupiny Mňága a Žďorp Petrovi Fialovi. Svým poddaným, tedy studentům, popřála hlavně zvídavost a laskavost. Tolik olomoucký Majáles a za chvíli na Blaníku další písničky. Rádio Blaník. Chystáme Slzu, Lenku Filipovou nebo taky Veronu. Až do 1:00 vám hrajeme jenom hezky česky.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo.

0: www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Relax.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Přejeme hezké sváteční odpoledne. O státním svátku to mnohdy Čechy táhne na výlet do našeho hlavního města. Jestliže tedy do Prahy míříte, můžete zdarma na zajímavou venkovní výstavu na pražském Mariánském náměstí. Ta výstava se věnuje jedné z významných pražských veřejných budov, a sice nové radnici. Co všechno se o ní dozvíte, prozradí mluvčí města Tadeáš Provazník.
1: Návštěvníkům nabídne 10 panelů s českými i anglickými texty a představí více než stoletý příběh této secesní stavby, její architekturu, proměny i současnou podobu po dokončené obnově.
0: Tahle venkovní výstava na Mariánském náměstí v Praze tu bude do konce května, a to zcela zdarma. Za chvíli na Blaníku skupina Olympic, Robin Mood s Evou Burešovou a nebo taky Jaromír Nohavica. A co pak tady na Blaníku pro vás chystáme na sobotu a neděli?
2: Stánku na levnou krásu.
3: Víkend s nemi.
4: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
3: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku.
5: Budeme něco srvát.
3: Bratranci Vojta a Honza Nedvědi.

0: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na rádiu Blaník.
1: Jak se říká, kdo má židli, ten bydlí. Ale mezi námi není bydlení jako bydlení. Proto občas musíme přistoupit k rekonstrukci. A přesně o tom si na Blaníku pravidelně povídáme s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Tentokrát se zaměříme na fotovoltaiku. Jak je to doopravdy s návratností této investice? A pokud někdo uvažuje o elektromobilu, vyplatí se ho nabíjet doma? I na to se budu ptát. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
0: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
11: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
12: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
11: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
12: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
11: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat.

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Na Blaníku Jaromír Nohavica, za 3 minuty je tady 13. hodina. Za chvíli doprava, počasí, sváteční tipy a potom další písničky. Těšit se můžete na Martina Maxu.
2: Kdo se vítr pozná, jak zvyšicí.
1: V příští hodině je taky Michal David.
3: Nic se neděje, teď jsou galeje.
1: Nebo taky skupina Lucie.
4: Marie, jsi jako výkřik do ticha.
1: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
5: Blaník za volantem.
1: Na D1 ve směru na Brno počítejte s kolonou. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Dopravní omezení na mostě Šmejkalka přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 15. kilometrem až 24. Zdržení je tam okolo 30 minut. A opatrně také na D1, kde ve směru na Prahu na 53. kilometru je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici.
1: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio
1: Obloha je oblačná až polojasná, v severní polovině území až zatažená. Místy se mohou objevit přehánky, které budou četnější na severních horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty se pohybují mezi 14 a 20 stupni, na severu Čech kolem 12 stupňů Celsia. Zítra bude obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 15 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Sváteční tipy.
7: Rádio
8: Přeji vám hezké odpoledne. Mladé zvědavce v historických komnatách vítá princezna v dobových šatech a provádí je místy, kde kdysi pulzoval život šlechty. Dozvíte se, jak se na zámku žilo, seznámíte se s dávnými rytíři a uslyšíte romantický příběh o pravé zámecké svatbě. Nechybí zábavné úkoly, které prověří šikovnost i bystrý úsudek malých návštěvníků. Po prohlídce čeká děti sladká odměna a vyfotit se s princeznou. Ještě zbývá dodat, kde? Na zámku Štáblovice. Dětské prohlídky jsou vhodné pro děti do 10 let, miláčci do 4 let mají vstup zdarma. Prohlídky vychází co 40 minut a poslední jde v 5. Frontman kapely Olympic Petr Janda se představí v Luhačovicích v sále kulturního centra Elektra a slavnostně tak zahájí festival otevírání pramenu. Přijďte si užít jedinečný hudební zážitek s legendárními písněmi, začátek je v 7:30 večer. To byly sváteční tipy, krásný den vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
5: Yeah.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: 13. hodina odbyla, přejeme hezké odpoledne. Konopiště má svou poštovní známku, víc si o ní povíme za chvíli. A teď už pro vás máme Marka Ztraceného, ať se vám sváteční Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší sváteční pohodě Martin Maxa. A teď jedna poštovně blanická novinka. Konopiště má totiž konečně svou poštovní známku. V prodeji je od středy a podrobnosti nám o ní poví mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
1: Samostatná známka vychází v nákladu 400 000 kusů. Její cena je 31 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: No a já ještě dodám, že jde o známku z edice Krásy naší vlasti a zachycuje východní stranu konopiště zasazenou do okolní krajiny. Tak zdravíme na zámek i do podzámčí. Za chvíli na Blaníku Ava Max, Divokej Bill a tady už je Richard Marx. Tak si hezky užívejte ten dnešní sváteční pátek s Blaníkem.

Eva Max na Blaníku, za 8 minut bude 2:30. Tak co, stihli jste si včera nakoupit? Pokud ne, tak dnes pochodíte opravdu málo kde. O dnešním státním svátku jsou totiž obchody zavřené. Platí to pro všechna místa nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají například čerpací stanice, lékárny nebo obchody na letištích a nádražích. A co online rozvážkové služby, které vozí nákupy domů? Ty dnes fungují bez omezení. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Michal David, Lucie nebo taky Pet Shop Boys. Jinak 2. květnová neděle se blíží, takže téma i pro naše vysílání je jasné.

0: Něco bolelo, vždycky si věděli rady.
1: Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat.
0: Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované Maďarům.

0: od Florea.cz. Den matek na rádiu Blaník.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělý.

0: Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.

0: Česko.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
0: Od pondělí do pátku.
1: Vždy po 15. hodině na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Tereza Kernlová, pohodové odpoledne. Před chvílí jsem se vás ptal, co vás dnes potěšilo a vy píšete SMSky na číslo 603 118 118, tak pojďme na ty vaše radosti, napsal pan Jarda. Moc mě těší práce na zahrádce s mojí drahou manželkou Lenkou a ženám k práci super hraje Rádio Blaník. Jardo a Lenko, moc vás zdravíme od nás ze studia. Napsal taky Jirka, ahoj Martine, mě moc potěšilo, že jsem mohl přispět na veřejnou sbírku, kde u nás v Suchově Vršicích pánovi schořela stodola. Myslím si, že lidé si mají pomáhat. Jirko, krásně napsané a klobouk dolů. Další SMSka, právě hrajeme Monopoly a posloucháme u toho vaše rádio. Tento týden jsme zachránili ptáče, které vypadlo z hnízda na chodník. Zkusili jsme ho dát do hnízda, které máme na zahradě a povedlo se. Náhradní maminka se ho ujala. Paráda, já vám moc krát děkuju, že takhle pomáháte. Napsala taky věrná posluchačka Liduš z Bíliny. Krásný den, milý Blaníčku, mě dnes potěšil manžel. Udělal snídani na vidličku, pak oběd, řízek s bramborem. No super, moje narozeniny, škoda, že nejsou vícekrát v roce. Milá Liduš, my vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pěkně je oslavte. No a ještě tu máme SMSku od Petry ze Záběhlic. Ahoj Blaníčku, potěšila mě nová práce za Prahou u lesa v kuchyni a ještě více, že jsem šéfovi udělala radost. V den nástupu oslavil své narozeniny, bylo i šampáňo a dobrá nálada. Tak moc krát děkujeme za vaše potěšující SMSky, více jich sem bohužel už nevejde, takže díky a příště zase budeme číst, co vás potěšilo, určitě zítra a také v neděli. Na Blaníku pro vás dál chystáme Valdemara Matušku nebo taky skupinu Rednex.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
2: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je LEKO, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. LEKO. Žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: Proto.
9: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: Na Blaníku skupina Balet. Za 5 minut je tady 15. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich činasky. V příští hodině taky píseňko v Bojská od Michala Hrůzy a Lenky Dusilové. Nebo Lucie Vondráčková. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítra bude hezky, obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na příjemných 15 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: České domácnosti šetří na cestování. Ministr Zuna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády. Hasiči zasahují u elektrárny v Černobylu. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Výdaje českých domácností rostou. Podle průzkumu agentury Ipsos má nyní 65% domácností vyšší měsíční výdaje než před rokem. Hlavním důvodem je vyšší cena potravin a obecné zdražování. Lidé se pak snaží šetřit hlavně na cestování, ale i na oblečení. Ministr obrany Jaromír Zuna bude o novém náčelníkovi generálního štábu jednat s premiérem Babišem v pondělí. Premiér poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Zuna to dnes uvedl po pietním aktu na Vítkově.
4: Do náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Já už jsem dříve sdělil, že jsou tam 4 jména.
3: Nový náčelník generálního štábu by mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července roku 2022 vede armádní generál Karel Řehka. V uzavřené zóně černobylské elektrárny podle ukrajinských úřadů hasiči bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl včera v důsledku pádu dronu. Dnes se rozšířil na odhadovanou plochu přes 1000 hektarů. Práci hasičům stěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Fotbalisté Slávie mohou už zítra obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu. V případě výhry by v čele tabulky odskočili na již nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: A za 2 minuty bude 15 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme za výhledy. Ještě předtím na Blaníku další písničky. Teď tu pro vás máme Tabáček od skupiny Činasky. Tak hezký poslech.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku k vaší sváteční pohodě Michal Hrůza s Lenkou Dusilovou. S Miroslavem Táborským se dnes vydáváme na další zajímavé místo, které se týká nějakého toho hezkého výhledu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vám prozradil to, že i v takové nížině, ve které stojí Mělník, můžete najít několik pěkných vyhlídek a slíbil jsem vysvětlit, proč jedna z nich dostala jméno podle dobrodruha Enrique Stanko Vráze. Ten procestoval kus světa a velké množství přírodnin, které dovezl, daroval Národnímu a Náprstkovu muzeu. Ke konci života sice přemohl rakovinu, ale museli mu amputovat ruku. Žil potom v Praze a rád zajížděl do Mělníka, kde si oblíbil místo s výhledem do krajiny nad soutokem Labe a Vltavy, které mu snad připomínalo dřívější cestování. Vrázovu vyhlídku navrhl ve funkcionalistickém slohu Jan Bohuslav Zelený v roce 1934, pouhé dva roky po Vrázově smrti, ale postavena byla až v roce 1937. Přednedávnem prošla obnovou a dnes opět vypadá jako před 90 lety. Z Vrázovy vyhlídky můžete pokračovat k nepojmenované vyhlídce u zámku nad Vinicí, naopak pojmenovanou jménem Ludmila. Zde zraje Pinot Noir, tedy rohanské modré. Podle reliéfní desky na zábradlí snadno rozeznáte Vltavu a plavební kanál. No a další vyhlídka vás čeká u vily Karola. Je z ní vidět říp i řetězec vrchů Českého středohoří. Ale za úplně nejkrásnější mělnickou vyhlídkou se musíte vrátit ke kostelu a vystoupat na jeho gotickou věž. Ta byla dostavěna v roce 1488 a barokní báň dostala v roce 1681 po velkém požáru, který zničil původní střechu. Věž je vysoká 60 metrů, ochoz s kruhovým výhledem se nachází ve výšce 37 metrů. Pod sebou spatříte zámek, město a třpitivou hladinu řek na soutoku. V dáli pak České středohoří a roviny Polabí s nápadným řípem. Ale pozor, věž nebývá přístupná denně, je třeba se informovat na webu mělnické farnosti. A pokud se trefíte s návštěvou dopoledního času zvonění, odnesete si z Mělníka další netradiční zážitek. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku tichá dohoda, za 7 minut bude 16:30. Na Blaníku vám poslední dobou taky radíme, jak úsporně rekonstruovat vaše domy. Už brzy se zaměříme na fotovoltaiku, ještě předtím ale další písničky, za chvíli třeba Gump. Protože to nevzdá. A nebo taky Elton John či Roxette. Přejeme hezké sváteční odpoledne.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
9: Dobré ráno, miláčku.
10: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
9: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
11: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
12: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televize Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
13: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
14: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
15: Jako teď?
14: Ne, na Poesfestu.
15: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
14: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
15: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
16: si dáme na zlobán. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

0: Na Blaníku pěkně do sváteční pohody se skupinou Roxette.
1: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na rádiu Blaník.
0: 6 týdnů si na Blaníku povídáme o úsporných rekonstrukcích s Buřinkou. Už víme, co neopomenout, když se do ní chceme pustit, jak vybrat okna nebo proč je důležitá obálka budovy. Probrali jsme vytápění i financování a dnes se zaměříme na fotovoltaiku. Vyřeší nám to problém se zdrojem energie a je to pro každého. Kolegyně Iva Lecká si povídala s Milanem Pospíšilem z Buřinky.
2: Nejen v Česku se poslední dobou objevuje na střechách čím dál tím více fotovoltaických panelů. A bohužel ještě si stále řada lidí myslí, že pár panelů na střeše vyřeší problém se zdrojem energie. Přitom daleko více platí to, že fotovoltaika je spíše chytrý doplněk tam, kde dům už energií neplýtvá a kde máme jasno, kdy a jak energii nejvíce potřebujeme. Opět si povídám s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Milane, všude čteme, jak je u fotovoltaiky rychlá ta návratnost a investice je minimální nebo nulová. Budete se mnou souhlasit?
3: Nebudu. V praxi se ukazuje, že návratnost může být různá, protože je důležité, jak velkou takzvaně fotovoltaiku mám na svém domě a jestli dokážu využít její potenciál.
2: No a když už tu fotovoltaiku mám, musím mít nutně i baterii?
3: Nemusím. Opětovně, co dům, tak unikát, mohu mít fotovoltaiku s nebo i bez baterie.
2: Co když mám, Milane, elektromobil? Dost lidí si myslí, že díky fotovoltaice bude mít náklady na dobíjení minimální nebo téměř nulové. Vyplatí se kvůli tomu investovat a nabíjet elektromobily doma?
3: Určitě se vyplatí nabíjet elektromobily doma, protože je to nejlevnější provoz v tu chvíli, ale není potřeba k tomu vždycky mít fotovoltaiku.
2: Dobře, tak na závěr, fotovoltaika ano nebo ne?
3: Fotovoltaika je skvělý sluha, ale špatný pán. Když dobře zapadne do připravovaného domu, šetří peníze každý den. Když se ale řeší izolovaně, může často zklamat.
2: Milane, díky. 6 týdnů jsme se spolu s Milanem Pospíšilem z Buřinky bavili o tom, jak naplánovat úspornou rekonstrukci. V příštím, posledním díle našeho povídání všechno shrneme, aby nám to hezky všechno zapadlo dohromady.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
0: Za chvíli na Blaníku Michal Tučný, Kelly Family nebo taky Michal David.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
14: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: Laníku dohrává Michal David a za 5 minut je tady 16. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich i další písničky. Těšte se na Petra Nováka. Je to růže, nebo pouhý stín. V příští hodině taky Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou. A dáme si i dobrý kafe s Lucí Bílou.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D8. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem na 21,5 kilometru. V místě nehody je převrácené osobní vozidlo a zasahují složky záchranného systému. V místě dopravní nehody spočítejte se zdržením okolo 15 minut. A opatrně projíždíte na dálnici D11 na 112 kilometru ve směru na Hradec Králové. Je pro poruchu odstavené KN vozidlo na krajnici.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra bude obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 15 až 23 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
4: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Podle Babiše se o delegaci na summit rozhodne v červnu. Trump hrozí Evropě zvýšením cel. V Chebu poteče víno proudem. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Premiér Andrej Babiš na summitu NATO prezidenta Pavla nechce. Výdaje na obranu by měl obhajovat kabinet, jak říká Babiš.
7: Vláda bude rozhodovat o oficiální delegaci České republiky na summitě NATO v červnu. Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
6: Prezident Petr Pavel po ranní schůzce s Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá. V krajním případě je Pavel připraven zvážit kompetenční žalobu. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti bude prodloužena do roku 2037. Stojí to v memorandu, které dnes v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Wadephul. Fond vznikl na základě česko-německé deklarace z roku 1997. O jeho financování se rozhodne později. Evropská unie musí do července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu s USA. Jinak bude podle Donalda Trumpa čelit výrazně vyšším clům. Dohoda má usnadnit vstup americkým zemědělským produktům na evropský trh. Členské státy ji ale stále neodsouhlasily. Už zítra se koná 6. ročník chebského festivalu vína. Ten se uskuteční na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Na co konkrétně se tam můžou návštěvníci těšit, prozradí mluvčí města Simona Liptáková.
8: Návštěvníci budou mít možnost ochutnat desítky vzorků vín přímo od vinařů, seznámit se s jejich příběhy a užít si příjemnou atmosféru. Součástí akce bude také gastrozóna a doprovodný hudební program. Vystoupí cymbálová muzika Vincůch a také kapela Street 69.
6: Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení přímo na místě za cenu 150 korun. A já tímto zdravím rodinu do Chebu. Zprávy jsou u konce a já předávám slovo Martinovi.
0: A já zdravím do celého Česka. Za minutu bude 16 hodin. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Doufám, že si pěkně užíváte ten den volna. Navíc je tady totiž státní svátek. Připomínáme si den vítězství, tedy konec druhé světové války v Evropě, který nastal v roce 1945. Na Blaníku pro vás máme další pohodové písničky. Teď už je na řadě Petr Novák, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: za 100 let.
1: Na Blaníku písnička za 100 let a právě z té narozeniny má dnes velikán, britský přírodovědec, tvůrce těch nejlepších světových dokumentů, popularizátor vědy a milovník zvířat Sir David Attenborough. Jeho nejznámějším dílem je 9 sérií o různorodosti života na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s BBC. Přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. A teď už na Blaníku Jiří Bartoška, který nám na tom světě chybí už rok. Máme tu pro vás písničku Klíč pro štěstí a společně s Jiřím Bartoškou teď na Blaníku Marie Rotrová.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: O mámo od Jakuba Smolíka, i tahle písnička v našem vysílání zazní tuto neděli. Na Blaníku totiž v neděli budeme hrát ty nejhezčí písničky věnované maminkám. A to není všechno, jedné mámě uděláme opravdu velkou radost, pošleme jí totiž tu nejhezčí kytici jejího života, obří puget od Florea.cz. Možná to bude právě ta vaše máma, tak poslouchejte Blaník a vše se dozvíte. Za chvíli na Blaníku Ricky je povery, Slza a nebo taky Lucie Bílá.
1: Víc nebo míň?
2: Typněte si.

0: dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Už od pondělí u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
3: Rapera, kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera, ploty, které nestárnou. Rapera-ploty.cz.
4: Maleda mnoho kavár.

0: ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo, vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
1: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.

0: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: parkservice.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.

0: čase být.
1: Na Blaníku Lucie Bílá, která to taky vždycky na konopišti moc hezky zpívá, letos se na tom našem narozeninovém pódiu po čase opět ukáže v plné své kráse. Konopiště je už sice vyprodané, ale i přesto je ještě možnost se na tuhle velkou hudební událost dostat, pokud jste si nestihli koupit vstupenky a chcete v sobotu 30. května s námi na konopišti být a slavit 27. narozeniny Rádia Blaník, máte stále šanci a možná vás to nebude stát ani korunu. My jsme tady totiž pro vás poslední vstupenky schovali a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte Blaník, už brzy se dozvíte víc.
2: Koncert pro všechny bezvalidi
3: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Za chvíli na Blaníku Laura Brenigen, Petr Muk a nebo taky ABBA. A jestli pak už víte, co pro vás chystáme na sobotu a neděli.
6: U stánku na levnou krásu.
7: Víkend s nevěry.
8: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
9: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nevědi u stánku. Bratranci Vojta a Honza Nedvědu pokračují v tom, co započali jejich otcové.
6: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
8: A my si všechny ty legendární písničky zahrajeme.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra.
4: Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
8: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: na Blaníku ABBA. Za 5 minut je tady 17. hodina. Za chvíli počasí, zprávy a v příští hodině Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Mandraže.
2: Ona se smála.
0: Nebo taky Brontosauři.
3: Dřív než půjdeš večer, má milá spát.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná, místy může být přechodně i skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra to už bude připomínat léto, obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na příjemných 15 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Hrozí nebezpečí požáru. V Německu přepadli banku, pachatelé uprchli. Řidiči do kontejnerů vyhazují nebezpečný odpad.
5: Rádio Blaník.
6: Krásné sváteční odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Meteorologové varují před nebezpečím požáru. Do nedělní půlnoci to platí hlavně pro Jihomoravský kraj, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Policie zachránila 2 nezraněné rukojmí po přepadení banky v německém Sinzigu. Po prohledání budovy nikoho jiného neobjevila, pachatelé z místa činu utekli. U incidentu, který se odehrával ve středu města, od rána zasahoval velký počet bezpečnostních složek. Po pachatelích nyní policie pátrá. Aerolinky nesmějí dodatečně zdražovat už koupené letenky prostřednictvím palivových příplatků. Dopady války v Iránu na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnili plošné omezení práv cestujících. Uvedla to Evropská komise. Ředitelství silnic a dálnic řeší nový problém. Řidiči do kontejnerů vyhazují nejen běžný odpad, ale i nebezpečné věci. Jaké je to výmluvčí státní organizace Jan Riedl?
7: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů.
6: Například na odpočívce střechov na D1 se objevily i akumulátory, které později způsobily požár na skládce. Tolik zprávy a u mikrofonu je opět Martin.
0: A za minutu a půl bude 17 hodin. Hezké odpoledne.
4: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Dalším Pepovým parťákem byl tento týden Marek Ztracený a řeč byla i o konopišti. Za chvíli se k tomu na chvíli vrátíme. A teď už na Blaníku Iveta Bartošová.

0: takovej vůl. Na Blaníku Marek Ztracený, kterého jsme ve středu přivítali u nás ve studiu, a došlo i na blanické konopiště.
1: Jsme u těch velkých koncertů, tak ty jsi byl dvakrát na konopišti.
2: Ano.
1: Uvidíme tě tam ještě někdy.
2: No já doufám, že mě ještě někdy pozvete, protože musím říct, že to byl hrozně hezký zážitek a pamatuju si do dneška, tenkrát se rozdávali takový modrý klobučky.
1: No to se pořád rozdává, to je Blanický.
2: A teď já jsem přišel to pódium, já jsem tam předtím neviděl a to vypadalo, když jsou tam modrý mimo ní všichni. Víš, jakože tam bylo, já nevím, asi 8000 lidí nebo kolik jich tam bylo, všichni ty kloboučky, já jsem to koukal, říkám, tyho. Já jsem tady správně, jsem musel prolnout oči. A je tam vždycky dobrá atmosféra, jezdím tam za váma rád, tak doufám, že to zase klapne.
1: A když pozveme, tak přijdeš?
2: No, když mě pozvete, budu chtít.
0: Tak, no tak, snad příští rok, kdo ví. Celé středeční povídání už můžete nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz, ale i na našem YouTubeovém kanále. Za chvíli na Blaníku mandraže, Michael Jackson a tady už jsou Eláni a královna bílých tenisek.

0: Mandraže na Blaníku. Za 9 minut bude 17:30. Zhruba za 40 minut začne další díl České desítky. V ní opět 10 nejhranějších českých písniček v českém a moravském éteru za uplynulý týden. Česká desítka začíná v 18 hodin a v ní mimo jiné tahle písnička od skupiny Činasky. Neříkejme tomu selhání. Stejně tak Drahokamy od Miraj. Od dlouhý noci jsem sám. Taky skupina Jelen. Dáš se mraku. A další české písničky, které za uplynulý týden nejvíce hrály v éteru tuzemských rádií. Česká desítka s Petrem Slívou začíná už dnes v 18 hodin. Reprízu si pak můžete poslechnout v neděli od pravého poledne.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Jennifer Rush, Kabáti a nebo taky Brontosauři.

0: si věděli rady.
1: Kdo ti něžně první pár podhobouval?
0: Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat.
2: Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované mami.

0: od Florea.cz. Den matek na rádiu Blaník.
1: Rapera, kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera, ploty, které nestárnou. Rapera.ploty.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých

0: Nové kolo štěstí, soutěže o ceny DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
7: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
8: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
7: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
8: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
7: Prostě celý den plný zážitků.
8: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
7: Dolní Vítkovice.
8: Nenechte si ujít den s technotrasou.
9: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky Radio Blaník.

0: Na Blaníku vám zpívali Nedvědi, v tuto chvíli Brontosauři, a o Nedvědech to tady na Blaníku bude i v sobotu a v neděli. Další krásný dárek pro vás tentokrát budeme mít o víkendu a budeme vám rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků. Zítra a také v neděli si na Blaníku budeme hrát i další písničky bratrů Nedvědů a také jejich synů Vojty a Honzy mladšího. Taky o víkendu poslouchejte Blaník a mějte u sebe připravený telefon, abyste mohli soutěžit o lístky na letní festivaly Nedvědi u stánků.
1: Zhozený vlasy trávě kví.
2: Víkend s Nedvědy
3: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Voxel, Stevie Wonder a nebo Boniem.
4: Korotiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
5: Už brzy na Blaníku.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
7: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak ho nem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
18: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
19: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Boniem na Blaníku, za chvíli tu budou zprávy a hned po nich začne premiérové vydání České desítky s Petrem Slívou. No a v ní mimo jiné Činasky. Neříkejme tomu selhání. Taky skupina Kryštof. Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Nebo UDG. Na jakých příčkách jsou tentokrát tyto a další písničky, se dozvíte v příští hodině. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Za 4 minuty bude 18 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 5 stupňům. Při déle trvající malé oblačnosti se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Místy se ale mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra čekejte mraky, ale pak i hodně sluníčka. Obloha bude oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 15 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Dnes si připomínáme konec druhé světové války. Letecký provoz v Praze narušil dron. Prezident Pavel jmenoval nové generály. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Dnes si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války. Na pražském Vítkově se sešel prezident Pavel a další politici s představiteli armády. Slavnostní nástup zahájila česká hymna. Poté politici položili věnce připomínající válečné padlé. Pokračuje předseda Senátu Miloš Vystrčil.
5: V druhé světové válce si lidstvo uvědomilo, že je nutné, aby byl mír, abychom spolupracovali. Vznikla Organizace spojených národů, bylo založeno NATO, největší obranný pakt, byla založena Evropská unie a to jsou naše pilíře, které dlouhodobě spolehlivě udržovaly mír v Evropě. V poslední době se nám to nedaří a možná z jedním důvodu je právě to, že tyto instituce jsou relativizovány.
4: Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Letecký provoz v Praze dnes narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Za létání s dronem v zakázaných oblastech hrozí v Česku vysoké pokuty. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval 10 nových generálů, mezi nimi také náměstka ředitele bezpečnostní informační služby Jana Pavlíčka, velitele armádních teritoriálních sil Petra Svobodu nebo ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Nová lávka přes řeku Olši mezi Karvinou a Polskem už má své jméno. V hlasování veřejnosti zvítězil název Sousedská lávka. Autoři návrhů od města dostali drobné dárky. Více už dodává náměstek primátora Andřej Bizoň.
6: Jsem velmi rád, že jsme mohli ocenit ty autory, kteří poslali návrhy názvu nové lávky. A musím jenom přiznat, že jsem mile překvapen, kolik lidí se zapojilo do tohoto hlasování, bylo to přes 30 tisíc.
4: Lávka má propojit nejen oba břehy řeky, ale také lidi na české a polské straně hranice. Ze zpráv je to pro dnešek vše a teď už začíná Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
2: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva a zároveň vám přeji příjemný a pohodový prodloužený víkend. A to ať už posloucháte na jeho startu, to znamená páteční premiéru České desítky, nebo jste na jeho závěru a u reprízy České desítky trávíte nedělní oběd. I tentokrát nás čeká 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Máme tady nějaké odpadlíky, návrat i jednu novinku a taky několik změn pozic. Ale ještě než se pustíme do samotného žebříčku, tak poděkuji tomu, kdo může za to, že máme vždy aktuální data. A tím je Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, která to všechno vždycky spočítá a vznikne žebříček, ze kterého potom vznikne Česká desítka. A dáme se do toho. Nejdříve odpadlíci. Českou desítku tentokrát opouští hořko-sladký valčík Terezy Maškové. A také novinka v žebříčku minulého týdne, nová písnička Petra Koláře V nebi snad ti prominou. Jdeme na to 10. místo. Tam je ta druhá novinka minulého týdne. Novinka od Činasky s názvem Selhání. A když už jsme u Činasky, tak část kapely, jmenovitě Michal Malátný a Honza Steinsdorfer, byli hosty květnového kytarového rána tento týden v pondělí. To znamená, že jsme si s kluky v pondělí nejenom povídali, ale taky se tady zase naživo hrálo.
7: No a jenom na tu otázku, jestli mě to baví, jo?
2: No.
7: Tak my jsme si po mnoha a mnoha letech dali volný léto, úplně. A já jsem teda byl úplně šťastný, rodina byla šťastná, ale když jsme se vrátili na konci srpna, tak od 1. září mě se už normálně stejskalo po tom kraválu a po kamarádech a já jsem si říkal, ty bláho, my nebudeme ještě půl roku hrát, co budu jako dělat, jo, úplně najednou bylo prázdno, takže ano, baví mě to furt strašně.

0: jo, tak Kláro.
1: Tak to byla naživo v českém kytarovém ránu Klára od Činasky. A tady je to jejich selhání na 10. místě.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Svého času to byly dva souputníci, dvě nové mladé kapely. Tehdy se psal přelom tisíciletí a skupiny Krištof a Činasky se dělili o fanoušky. Nikdo jiný skoro neměl nárok. Jsme o více než čtvrt století dál a obě kapely spolu nadále soupeří o posluchače. Jedna s novinkou, nebo skoro novinkou, na desátém místě a druhý už 115 týdnů stálicí české desítky na místě devátém. Tak to byl Život je krásný od Krištof. Teď si říkám, co v době, kdy se lámalo tisíciletí, asi tak dělal Marek Ztracený. Možná doma v Železné Rudě snil svůj chlapecký sen o tom, jak jednou dobude nejdříve O2 arénu, potom Eden a nakonec i Letnou. A protože sny jsou od toho, aby se plnili, tak se mu to všechno postupně splnilo. Teda ten sen o Letné dotáhne letos v srpnu. A zcela určitě tam zazní i písnička, která 49. týden patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v éteru a jmenuje se Zastav mě.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To byl návrat do české desítky. Kateřina Marie Tichá, skupina Benjis a Plamen a důkaz toho, že i když někdo na chvíli vypadne z těch nejvyšších rotací, neznamená to, že se tam nemůže vrátit. Může. A to i po 109 týdnech, které si teď Kateřina připisuje. Tak to byla sedmá nejhranější česká písnička uplynulého týdne a teď na chvíli do minulosti.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: V prvním pohledu zpátky se vydáme do roku 2000. Zase na ten přelom tisíciletí. Skupina Vanastovy věci v něm vypustila do rádiového éteru nový single s názvem Otevři oči. Písnička vyšla na albu Hračky a jejím autorem je Robert Kodym, který se tady postaral o hudbu i o text. Album tehdy trošku zapadlo, protože pánové z Vanastovek měli povinnosti taky u Lucie a tak Vanastovky nekoncertovali. Ale i tak se písnička Otevři oči v éteru uchytila a tři týdny to byla nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled.

0: Tak to byl návrat do roku 2000. Vanastovy Věci a Otevři oči, písnička, která byla tehdy touto dobou 3 týdny nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase k těm nejhranějším v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: www.parkservice.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
5: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
4: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
5: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Poesfest, plný skvělého jídla.
4: Prostě celý den plný zážitků.
5: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
4: Dolní Vítkovice.
5: Nenechte si ujít den s technotrasou.

Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Na vínko.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.

0: Česká desítka na rádiu Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A to je menu, které vám v tomto čase servírujeme každý týden touto dobou, ať je svátek nebo ne. A pokud posloucháte páteční premiéru, tak ten svátek sice je, ale to je konec konců každý pátek. O neděli, kdy běží v poledne repríza, ani nemluvě. Už jsme tady měli jeden návrat do České desítky v podobě písničky Plamen od Kateřiny Marie Tiché, který jste v minulé České desítce slyšet nemohli, protože na chvíli z éteru trošku zmizel. A teď nás ale čeká písnička, kterou jste v České desítce ještě nemohli slyšet vůbec, protože je to novinka, která se mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích dostala teprve teď. O skupině UDG jste už až asi někdy slyšeli. Kapela z Ústí nad Labem před 22 lety zvítězila v jedné hudební soutěži a součástí výhry byla i nahrávací smlouva. Tam někde se dají počítat první větší úspěchy kapely. Letos kapela zažila takový přelom, který si zažije čas od času spousta kapel. Vzpomeňme třeba na Reddy Kirken nebo Support Lesbians. I tady došlo k velkým personálním změnám a takzvané zlé krvi. A nové složení kapely přišlo na začátku roku s novými písničkami. Jedna z nich se jmenuje Odlétáš a ta se teď probojovala na 6. místo České desítky.
0: Česká desítka na rádiu Blaník, místo 6.
2: Novinka.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Jelen a všude zdejší, 68. týden v české desítce, 16 vítězství a aktuálně pátá nejhranější česká písnička. Po tak dlouhé době v éteru slušné umístění. Kapele už za pár týdnů začne jejich letošní série Jelen Festu, která startuje 5. června v Praze a končí až 18. září v Trutnově. A těch zastávek mají požehnaně. Letní koncerty plánuje i Xindl X, taky plánuje svůj narozeninový koncert v pražských Rýkrových sadech a do toho plánuje i vydání nové desky.
2: Takhle, já pořád točím něco nového. Já už mám v podstatě jako natočený třeba dvě desky dopředu a pak se člověk jako rozhoduje, který ty písničky z toho vybere a vypustí ven. To je takový kontinuální proces, zkouším s různýma lidma psát. Teďka třeba zkouším s kapelou Colorful People dávat nějakou písničku dohromady. Zatím nám z toho leze takový elektroswing, tak jsem zvědavý, co z toho až to bude hotový.
1: No a budeš ještě tvořit desky nebo pojedeš ve singlech? Teď je poslední dobou hodně módní vlastně dělat jenom singly a takové ty malé desky, ty EPčka, nebo bude třeba další album?
2: Další album bude příští rok, ale samozřejmě jako na tom albu bude, jak vlastně písničky, co vyšly od Puberťáka dál, takže jasně, myslím, že tam bude třeba 6-7 písniček, co už lidi budou znát, ale samozřejmě se budu snažit to tu desku doplnit, aby to nebylo, že si člověk koupí novou desku a byla tam jenom jedna písnička, co ještě neslyšel, to vlastně ne.
1: No a kromě toho, že má Xindl X plné ruce práce, tak má taky v éteru čtvrtou nejhranější českou písničku a jmenuje se Puberťák.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: To byla čtvrtá nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Jmenuje se Puberťák a v české desítce je už slušných 34 týdnů. A co dál? No dál medailová místa a před nimi ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Ten nás zavede do roku 2002. Vůdů. To ne, že bych teď chtěl píchat jehlicemi do nějaké vůdů panenky a na dálku někoho ovládat. Takhle se jmenuje písnička Kamila Střihavky, která byla v roce 2002 tři týdny nejhranější českou písničkou v rádiích. A po projektech jako BSP a nebo No Guitars měl Kamil Střihavka v éteru písničku, která byla čistě pod jeho jménem. Mimochodem, kdyby náhodou Kamil Střihavka poslouchal, tak mám rád jeho televizní pořad Ikony Kamila Střihavky, kde se potkává se svými hudebními parťáky. Zkuste si najít, třeba se vám to bude taky líbit. Tak teď už ale ten slibovaný pohled zpátky. Kamil Střihavka a Vůdů.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Pohled.

0: proč bych lhal.
1: Česká desítka na rádiu Vlad.
2: To byl dnešní druhý pohled zpátky, rok 2002 a Kamil Střihávka a jo, Voodoo, písnička, která byla 3 týdny nejhranější českou písničkou v rádiích. A teď už k těm medailovým místům a nejhranějším písničkám v rádiu v uplynulém týdnu. Bronz si tentokrát odnáší skupina Miraj za písničku Drahokamy, se kterou byli minulý týden pátí, tak teď se zase posunuli na medailovou pozici, i když pravda jenom bronzovou. Ale kdo by to řešil, když zlatých mají s touto písničkou? Už 16.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo.

0: Druhé místo od minula zůstává nezměněno. Opět Radeček a všechno je v pořádku. Kapela, která zažívá hvězdné období. Nejenom, že každá písnička, kterou vypustí do éteru, se v posledních letech dostane do nejvyšších rotací v rádiích, ale už si vyzkoušeli i to, jaké to je hrát se symfoniákem. Vyzkoušeli si halu O2 Univerzum a za 2 roky naskočí i do té velké O2 arény. A mezitím si Tomáš Polák střihne ještě Stardance. No a jak to dopadlo tento týden s prvním místem? Tak to se dozvíte už za chvíli. Teď rekapitulace. Na 10. místě jsou Činasky s písničkou Selhání. 9. místo zaujali Krištof a jejich Život je krásný. A 8. nejhranější českou písničku v éteru měl v minulém týdnu Marek Ztracený. Zastav mě. Do české desítky se vrátil Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benchies a usadil se na místě 7. A na 6. místě jsme měli novinku, skupinu UDG a Odlétáš. Všude zdejší od Jelenů je tento týden 5. Bramborovou medaili tentokrát bere Xindl X a jeho puberťák. Na bronzové příčce se usadili Miraj a Drahokami. A stříbro jako před týdnem patří skupině Opět a Radeček za písničku Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. Eva Farna se letos chystá na Pražský Eden, stejné místo, kde bude příští rok koncertovat skupina Miraj. Navíc jsou oba ze Severní Moravy, potažmo ze Slezska, a oba měli jako společného kamaráda Davida Slivku. Takže bylo už jenom otázkou času, kdy spolu něco natočí. A protože se teď intenzivně potkávali právě při vzpomínkových koncertech na Davida, nakonec vznikla i společná písnička. Jmenuje se Vzpomeneš si? A 4. týden je v české desítce a po 4. taky na prvním místě.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Vzpomeneš si? A duet Evy Farné a Davida Stypky. Čtvrtý týden v České desítce a čtvrté vítězství. To se nevidí tak často, takže gratuluji a uvidíme, jak to dopadne za týden. Dnešní Česká desítka je totiž téměř u konce. Ještě nám zbývá poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého Česká desítka čerpala a čerpat bude právě i za týden. To znamená v premiéře v pátek po 18. hodině, když to nebudete stíhat, tak si můžete poslechnout reprízu v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Tak Petrovi děkujeme, přejeme krásný večer Blaníci. Za 2,5 minuty bude 7. Teď už je s vámi Martin Ledinský, před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na škvory.
3: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín.
2: Taky na Radka Tomáška a Helenu Maršálkovou.
4: Ta naše láska džínová.
2: A koukám, že jste vybrali taky tuhle od Heleny Vondráčkové.
4: Sladké mámení.
2: Velká to klasika. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
2: Noc bude polojasná až oblačná, místy může být přechodně i skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra to už bude připomínat léto, obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na příjemných 15 až 23 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
2: A každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Zlatan a taky Zlatomír. Přejeme všechno nejlepší a pojďme na první vaše přání. Před námi skvělé trio Zagorová, Hložek, Kotwald a Jinak to nejde, napsala Zdeňka z Mydlovar. Naše milá maminko, slavíš své kulatiny, číslo říkat nebudeme, protože na to nevypadáš a určitě bys nám vynadala. Ať seš dál tak optimistická, hlavně zdravá a spokojená, šťastné narozeniny, milujeme tě. Tak všechno nejlepší k narozeninám i od nás z Blaníku.
1: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku a teď už síla starých vín od Škvorů napsal Petr ze Šluknova. Milí Blaníku, zahrajte nám prosím písničku do Šluknova do kotelny k posezení u kámoše Ládi, klobásky na grilu, plzíňka a nechybí ani slivovička. Taky si dáme na dvorku vířivku, 39 stupňů a relax, prostě pohodička, jak má být. Zítra jdeme fandit na fotbal Šluknovu proti Pěnčínu. Zdraví vás Petr Dechtov, Láďa Šluknov a další, co tu s námi paří. Ahoj a díky!

0: Na Blaníku hrajeme na vaše přání, teď už Karel Gott s dcerou Charlotte, napsala Andrea z Nového Města na Moravě. Naše milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a radosti. Děkujeme ti za všechnu lásku a péči, které nám dáváš. Jsi pro nás velkým pokladem. Máme tě rádi, to ti přeje Anička, Pavlík a Adinka. A Josef Skrňan napsal, přejeme naší babičce Aničce do Krňan k jejím kulatým narozeninám pevné zdraví, radost ze zahrady a spoustu pohodových sluníčkových dnů. Pepa, Blanka, Blanča, Evča a Vojta.
1: Rádio Blaník.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Na Blaníku Karel Gott s dcerou Charlotte a teď už na vaše přání Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou. Písničku Jeanová láska vybrala Lenka z Poruby. Pro nás samého manžela, protože slavíme 44. výročí svatby. Taky od nás z Blaníku velká gratulace, protože 44 let, to už je hodně dlouhá doba.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

Na Blaníku pokračují páteční a zároveň sváteční písničky na přání a teď je před námi náš cíl od Michala Davida, napsal Jiří z Pelhřimova. Prosím, zahrajte písničku od Michala Davida pro pana Karla Kostrouna ze zadní skříteže k jeho kulatinám. Milý bráško, vše nej, zdraví, štěstí, hodně lásky, rodinné pohody, radost z vnoučátek a samozřejmě věrné přátelé ti ze srdce přeje sestra Hanka s přítelem Jirkou a synovci s přítelkyněmi Tomáš s Radkou a Radek s Erikou. A věř, že z nebíčka ti přejí i taťka s mamkou.

0: Ten večer.
1: Michal David na Blaníku, teď před námi Cyndi Lauper, napsala Jana z Mostu. Dobrý večer, můj milovaný Blaníčku, zahrajte písničku pro moji dceru Moničku Rajchlovou k jejím dnešním narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, lásku a hodně korunek. Maminka s celou rodinou.
2: Radio Blaník.
3: Blaník Radio.

Na Blaníku Cyndi Lauper a teď už Vláďa Šafránek s Olgou Lounovou. Napsala Andreas Kišic: Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší milovanou babičku, maminku Jarušku Vodvářkovou z Kišic, že je to nejlepší, nejúžasnější, co v životě máme a že jí strašně moc milujeme. To z celého srdce posílají její holky, vnučka Rozárka a její dvě kopretinky Andrejka s Verunkou. A stručné přání nebo stručný vzkaz napsala taky Markéta z Dolního Bezděkova u Bratronic. Od Bubu pro Dudu. Miluji tě.

0: Láďa Šafránek s Olgou Lounovou na Blaníku, za 5 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Petr Zkoumal společně s C&K Vokál.
1: Už jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, dobré jídlo jídá rád.
0: A na vaše přání taky Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou a za chvilku Sladké mámení od Heleny Vondráčkové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
6: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
5: Nejlépe všechno.
6: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
7: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
8: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.

0: České rádio. Na rádiu Blaník.
1: Před námi Helena Vondráčková a napsala Diana z Holíšova. Milý Blaníčku, prosíme zahrát písničku pro dědečka Hříbečka. Hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné strasti, žádné vrásky, radost z vnoučat a z tvé rodiny a hlavně krásné narozeniny. Přeje manželka Katka, tvé děti Dian, Péťa a vnoučátka Adámek a Matýsek.

Jeden by až neřekl, jak tahle písnička člověka rozhejbá. Na Blaníku sladké mámení od Heleny Vondráčkové, ale teď trošku zvolníme, Říkej mi táto, budou zpívat Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou, napsala Simona z Libišan. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mého tatínka pana Pavla Dostála k jeho narozeninám, které má v pondělí 11. května. A slavíme je už dnes, hlavně hodně zdravíčka, pracovního nasazení, které bychom mu mohli závidět, a dalších šťastných let. To všemu přeje dcera Simona s rodinou, manželka Iva a syn Lukáš. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou a teď na vaše přání Petr Zkoumal a C&K Vokál. Napsala paní Hana. Dnes slaví 70. narozeniny pan Jan Urych z Prahy. Narozeniny ve stejný den oslaví taky jeho dcera Danuška Vajsová. Milý Honzo, milá Danuško, přejeme vám hlavně zdraví, štěstí a pořád dobrou náladu. Máme vás rádi, posíláme veselou písničku. Hanka, Honza mladší, Liborek, Tereska a vnoučata Honzíček, Tomík, Eliška, Štěpánek a Aneška. Tak, tady máte Bobra.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Na Blaníku, když jde malý bobr spát, já doufám, že vy ještě spát zdaleka nejdete, přece jenom za 3 minuty bude 7:45, to je ještě brzo. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Věra Martinová.
1: Svou vídnou lásku, dej nám.
0: A taky Arakain z Dimitry a za chvilku Pavel Novák. Přeji pohodový sváteční večer s Blaníkem.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Veselí nad Lužnicí za 4 999 000. Rodinný dům ve Svitavách bez koruny za 18 900 000. Pozemek k bydlení v Úsově na Šumpersku za 1 300 000. Chalupa v Jindřichovicích na Sokolovsku za 3 390 000. A chata v Mokré Horákově u Brna za 770 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planeo.

0: Rádio Blaník.
1: Teď už na vaše přání, Pavel Novák, ty lásko. Napsal Vladimír z Hraštic. Ahoj Blaníci, nejprve kontrolní otázka. Víte, proč je dnes státní svátek? Přece proto, že dnes slaví narozeniny moje milovaná manželka, paní Ivanka Dobešová z Hraštic. Narozeniny slavíš každý rok a proto ztrácím přehled, kolikáté narozeniny to jsou. Vím určitě, že je to něco přes 20 a přestože jsme spolu 39 roků, si stále ta krásná a milá žába, kterou jsem poznal před svatbou. Ty, lásko, miluji tě. Vše nejlepší přeje manžel Vláďa.

0: Na Blaníku vám zpíval Pavel Novák a teď už na vaše přání Arakain z Dimitry, píše Maty z Veselé. Milý Blaníčku, dnes má můj brácha narozeniny, tak mu nechávám zahrát tuto písničku. Mám tě rád, bráško, i když mě občas štveš. A máme tady taky přání z Lukavice, které napsala Lenka. Dobrý den, písničku bychom chtěli poslat Vojtovi Jeřábkovi z Lukavice, který dneska slaví krásné 18. narozeniny. Vojtovi přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a úspěchů ve fotbale. Mamka, taťka, Iva, Kuba, Mia, babičky a dědové.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání. Vzpomín.

Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a teď je před námi Věra Martinová. O pane náš, napsala Zdenka. Tento měsíc slaví křestní narozeniny Vítek, Tomáš, Monika, Marta, Jan, Jiří, Jakub, Petřík a narozeniny Petr i David. O víkendu to budou naše rodiny společně oslavovat v Podkrkonoší. Pana Marie, prostřednice všech milostí, ať všechny oslavence zahrne láskou, pokojem, spokojeností a potřebnými dary do každého všední hodné. Děkujeme za velkou rodinu, která se stále rozrůstá k naší velké radosti. Boží požehnání všem, sílu, víru a naději přejí rodiče

0: Věra Martinová na rádiu Blaník. Za minutu a půl bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Hana Zagorová.
1: Na mé předměstí je biograf láska.
0: Těšte se taky na Kohouta od Nedvědů.
2: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou střás.
0: Nebo na Lady Carnival od Karla Gotta. Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 5 stupňům. Při déle trvající malé oblačnosti se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Místy se ale mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra čekejte mraky, ale pak i hodně sluníčka. Obloha bude oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 15 až 23 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: A s 8 hodinou večerní pokračují písničky na přání. Teď už před námi Sám sebou a Lucie Vondráčková. Napsala Šárka z Věšína. Dnes slaví Leoš Burman z Věšína své krásné kulatiny. Je to ten nejlepší manžel a tatínek na světě. Do dalších let hlavně hodně zdraví, klidu a pohody přeje manželka Šárka, synové Míša s Věrkou, Lukášek s Adélkou a velikou pusu posílá dcera Verunka.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Bohemian Rhapsody od Queenů, píše Blanka Stouchovic. Mému manželovi k jeho významnému jubileu 60 let přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti, ať jsou další roky naplněné radostí, klidem a splněnými sny. To ti přejí tvoje holky, manželka Blanka a dcera Hanička, rodiče a všichni přátelé. A píší i Trutnováci moc zdraví Blaník, moc vás prosíme o písničku k dnešnímu posezení u ohně. Tak hrajeme a pěkný večer přejeme.

Na Blaňku dál hrajeme na vaše přání, teď už Kohout od nedvědů, píše Olga z Neveklova. Kolegové od Narexu a sousedé v Bystřici mohou s Blankou Korintovou prožívat veselici. Všichni se dnes dobře baví, neboť Blanka právě slaví už krásných 50 let, tak ať to ví celý svět. Přítel Petr dělá divy a šetří na malé divy, aby možná už teď v máji hladil tě v tropickém ráji. Tvoji kluci Olda s Míšou gratulaci právě píšou a holčičky malé vnučky natahují k tobě ručky a v nich drží kytičku, co potěší babičku. S nimi vše nejpřeje Olča Loucká.

Na Blaníku Kohout od Nedvědů a teď už je před námi biograf Láska od Hany Zagorové. Napsala Irena Zboru. Touto cestou bychom rádi popřáli ke krásným 80. narozeninám našemu tatínkovi, manželovi a dědečkovi, panu Janovi Hrdličkovi Zboru u Tachova. Přejem ještě spoustu šťastných let a hodně zdravíčka a štěstíčka. To ti ze srdce přejí manželka, babička, děti s rodinami a vnoučátka. Máme tě rádi.

Hana Zagorová na Blaníku a teď už Anděl od Karla Kryla napsal Petr. Blaníčku, prosím tuhle písničku pro mou dávnou a jedinou lásku Jarušku Holáňovou ze Žiliny u Nového Jičína. Stále tě hledám, prskavko moje. Tak prázdno je v životě a u srdce. Věřím, že stále jsi a vzpomínáš i ty. Vytratilo se vše a hledám celý život. Dej mi jeden tvůj paprsek, naděje a najdi se mi, dívko moje, z Heřmánkové návsi. Kdo ji znáte, prosím, dejte odkaz, miluji tě. Objev se mi, lásečko, jediná a ztracená. Děkuji, Petis.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už vyznání od Bobra a Motýla napsal Jiří z Luže. Rádi bychom nechali zahrát písničku Vyznání pro paní Helenu Vyčítalovou z Luže k jejím kulatým 60. narozeninám, které slaví dnes. Touto cestou chceme popřát mnoho štěstí a zdraví do dalších let. To jí přejí manžel Jiří a děti s rodinami a vnoučaty.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Bobr a motýl na Blaníku, teď už Lady Karneval od Karla Gotta, píše paní Eva z Krňan. Naše milovaná babičko, posíláme ti písničku Na novou terasu do Krňan a přejeme ti k tvým 80. narozeninám jen to nejlepší a pevné zdraví. Máme tě moc rádi, Evička s Vojtou, Blanka s Pepou a Blanča.

0: Na Blaníku Karel Gott. Za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už za chvíli Michal David. A na vaše přání taky narozeninová od Olgy Lounové, Holubí dům od Jiřího Schellingera a nebo Doma od Marie Rotrové. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už pár přátel od Michala Davida napsala Michaela ze Šluknova. Přeji krásný den, tuto písničku věnuji vám v rádiu, děkujeme. A kolektivu JIP Děčínské nemocnice, a to z důvodu, že letos mám 5. výročí probuzení. Proto tomuto výročí říkám probuzeniny. V roce 2021 v období covidu jste se společně postarali o to, že jsem se probudila z umělého spánku a začala opět žít. Vaše hudba mě dodávala sílu vstát a sestřičky s lékaři to vše podpořili svou péčí. Věřte, že již vím, co je zdraví a co je důležité a co počká. Moc díky. Milá Michaelo, tak krásné probuzeniny vám přejeme z Blaníku a hlavně nadále hodně zdraví. Zdravím taky do Jistebnice, odkud píše Veronika. Holky moje hasičský, děkuji za každý smích s vámi, podporu i chvíle, kdy vím, že se na vás můžu spolehnout. Jsem ráda, že vás mám ve svém životě. Sestra Verča z Jistebnice.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už doma od Marie Rotrové. Napsala Ivana z Hájů u Příbrami. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro Luboše Horváta, který slaví své 55. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a spoustu šťastných kilometrů na motorce mu přejí manželka Ivana, synové Luboš se Simčou, Michal s Klárou a velkou pusu dědovi posílají dva rošťáci Tomášek a Vojtíšek.

Marie Rotrová na Blaníku, teď už Jiří Schellinger a Holubí dům. Napsala Jaroslava z Děčína. Dnes s rodinou slaví své pondělní narozeniny paní Boženka Hudečková z Děčína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí přítel Milan, Jaruška se Zdeňkem, Jája se Sofinkou, synovec Vláďa a dcera Lucie s vnučkou Natálkou, která posílá babičce velkou pusu.

Jiří Schellinger na rádiu Blaník a teď už narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Stáňa z Drahobudic. Milí Blaníčku, zahrajte prosím narozeninovou písničku. Naše babička Míla dneska slaví a my jí přejeme hlavně hodně zdraví. Také štěstí, pohodu a stále dobrou náladu. Skvělá nejen hokejová faninka je ta naše bábinka. Přáníčko jí posílá její velká, veselá rodinka. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku. Zdravíme také do Prahy, odkud píše Lenka. Chci popřát Broučkovi všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v práci. Mám tě ráda, tvoje Pindule. Z Tloskova dorazilo toto přání. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát k narozeninám Evě Vovsíkový. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje tvůj Míla. A Kubíček posílá babičce velkou pusu. A Martin z Hostovlic u Čáslavy napsal: dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moji přítelkyni Kateřinu k prvnímu výročí seznámení a mým 18. narozeninám. Tak Martine, taky přejeme všechno nejlepší.

0: narozeninám Olga Lounová, teď už na Blaníku skupina Škvor a Milionu hvězd se ptáš. Napsala Elena z Libiny. Zdravím, tady Elča z Libiny, mohli byste prosím pustit tuhle písničku pro moji maminku, která bude mít narozeniny a strejdu. Díky moc a budu se těšit. S pozdravem, Elena. Do Humpolce zdravíme Vlastimila, který napsal toto přání. Tome, vše nejlepší k tvým 39. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky ti přejí taťka Papa, mamka Vendy, brácha Vlastík, neteř Natálka a babi Lidu.
1: Myslel jsi, že rozum nekončí tam, kde touha začíná, každej se s ním na čas rozloučí.

0: Na Blaníku skupina Škvor a teď už sbor muzikálu Pomáda jsme parta správná. Písničku vybral Jiří ze Suchovršic. Prosím zahrát pro naší The Best partu, se kterou zítra jdeme 25 kilometrů každoroční pochod Babička. Moc se na vás zítra těším. Pivko a medovinka jsou nachystány, takže cestou rozhodně neuschneme a samozřejmě si zítra dáme na startu ve Velkých Svatoňovicích pár orosených zrsků, ať se nám lépe šlape. Tož bando, Hradec Králové, Trutnov, Suchovršice a okolí, moc se na vás zítra těším. Jirka. A napsal taky Pavel ze Žadce, milý Blaníčku, chtěl bych poslat písničku jako poděkování hlavně Ládíkovi za půjčení traktoru a omlouvám se, ale ta nová spojka bez posilovače mi tentokrát dala zabrat a také ji věnuji klukům, co jsme na 1. máj se zúčastnili nostalgické jízdy traktoru Zetor do Libochovic. Moc děkuji kluci, bylo mi mezi vámi dobře a také díky Jurovi, že nám tu naši jízdu natočil a dal na YouTube. Pavel Pata, Žatec. Tak zdravíme a posíláme písničku.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám

0: Tvor muzikálu Pomáda na Blaníku a teď už narozeninová od Jarka Šimka napsal Jaroslav z Kostomlad pod Milešovkou. 5. května oslavila své 62. narozeniny moje drahá manželka a maminka Ivanka. Přejeme jí do dalšího života mnoho let a úspěchů. Manžel Jarda, synové Miloslav a Jarda s rodinou.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jako

hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Jarek Šimek na Blaníku, za 4 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině, už za malou chvíli František Ringo Čech.
1: Už mám všechno hotový.
0: No, já zdaleka všechno hotový ještě nemám, protože těch vašich přání je tady opravdu ještě celá řada. Přejete si například taky Šenkýřku od Jardy Hypochondra.
2: Dneska to rozjede na plný pecky.
0: Nebo Vohnouti.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná, místy může být přechodně i skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Místy se ale objeví i přízemní mrazíky. Zítra to už bude trošku připomínat léto, obloha oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to spíše na horách. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na příjemných 15 až 23 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude

František Ringo Čech na Blaníku a teď už Eláni, napsala Jana z Libiny. Zdravím Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro mého milovaného přítele Rostíka k narozeninám, že ho moc miluji. Jste nejlepší rádio a posloucháme vás denně. Děkuji moc, Jana. Milá Jano, my děkujeme vám. Hezký večer s Blaníkem.

Na Blaníku dohrávají Eláni, na teď už Dlaně od Marcela z Moška. Napsala Anna ze Stránčic. Zdravím vás do oblíbeného rádia a moc prosím o písničku pro paní Moniku Skálovou k narozeninám. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na tebe někdo usměje. K životnímu jubileu ti přeji zdraví, štěstí, lásku i pohodu. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.

0: Na Blaníku pokračují páteční a sváteční písničky na přání a teď už jsou před námi činasky. Píše Marcela z Ostravy. Ráda bych popřála mému Jirkovi k 50. narozeninám. Jirko, vítej v klubu padesátníků. Přeji ti hlavně pevné zdraví, stále dobrou náladu, ať ti to šlape v práci i v životě. Máme tě rádi, ze srdíčka ti přejí Marcela s Pekříkem.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

Činasky na Blaníku, teď už Hana Zagorová, Líto je mi líto. Své přání poslala Iva z Prahy 10. Dnes slavíme XT narozeniny naší milé osadnice Petry Tomkové. Drahá naše, máme tě moc rádi, očekáváme stále dobré jídlo, dobrou pohodu a zůstaň stále mladá. To ti přejí osadníci z Hrdlořez, Ivča, Rosťa, Irča, Ráďa, Honzík, Petr, Davídek a Micinka. Měj nás ráda tak, jako my tebe. Užívej si své mládí a zůstaň svá.

Na Blaníku Hana Zagorová alias Hanička písnička a teď už Šenkýřka od Jardy Hypochondra, napsala Adéla z Nemajovic. Prosím o zahrání písničky pro naší výletní partu do naší pohádkové roubenky, a to pro Tobíka, Péťu, Velkého Péťu, Ivet, Toma, Ali, Teresku a pro mého milovaného manžela.

Na Blaníku to rozjel Jarda Hypochondr, teď už před námi Hurikán od Dalibora Jandy. Napsal Jiří z Kaplice, všechno nejlepší Matyášku k 10. narozeninám. Štěstí, zdraví a kolečkama dolů přeje táta a Markétka. Miluji vás.

0: Dalibor Janda na Blaníku, za 6 minut bude 9:30. No a v písničkách na přání už brzy Hrobář od skupiny Premiéra, vybrali jste taky Antonína Gondolána, Modus a nebo skupinu Aha. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
3: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
4: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Nové kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: No proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Svaz českých bohémů od Vohnoutů. Tuhle písničku vybrala Jana z Prahy 5. Pro barandováky na chatu pod Bezděz, pro dobrou náladu a krásný víkend.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Na Blaníku Svaz českých bohémů od Vohnoutů a teď už Karel Gott a Lásko má, napsala Monča z Dolního Přímu. Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky pro mojí přítelkyni Lucku se vzkazem si to nejkrásnější a nejdůležitější, co v životě mám. Si celý můj život i svět. Lásko, si můj nejúžasnější človíček, který mě dělá šťastnou v životě. Chtěla bych tě poprosit o tvoji ruku. Vezmeš si mě, miláčku, prosím, tvoje Monča. Zdravíme taky do Duchcova, odkud píše pan Jan. Zdravím Rádio Blaník a prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přítelkyni paní Aničku Julinku Novákovou z České Lípy se vzkazem: moje milovaná Aničko, tuto písničku posílám z lásky k tobě. Ať se ti líbí, mám tě rád a miluji tě, moje beruško Aničko. A z Liberce své přání poslala taky Jana. Chtěla bych zahrát písničku pro Péťu, pro Elzu a pro Martinku do Fokusu Liberec i pro naší vedoucí Janičku Horákovou a pro všechny lidičky, který tam jsou. Všichni jsou milí a hodní. Děkuji moc, Jana. Tak tady je na Blaníku.

Jste s Rádiem Blaník a teď už na vaše přání skupina Aha napsal pan Jan z Českých Budějovic. Ahoj Blaníčku, jste super rádio, chtěl bych nechat zahrát tuto písničku. Posloucháme vás každý večer, je to skvělý, jen tak dál. S pozdravem váš posluchač Jenda. Jendo, moc děkujeme a posíláme Aha.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník. Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
0: Sobota 30. května. Více na stránkách
1: radioblaník.cz.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Pohodové české rádio.
3: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Hrobař od skupiny Premiér. Napsala Natálie z Čestína. Tati, všechno nejlepší k nedělním 39. narozeninám. Tenhle víkend máš ofiko výjimku ze všech nervů, takže prosím neřvi ani na dort, že tohle se mělo udělat jinak. Jinak díky, že to s náma zvládáš, i když občas jedeš mod, rychlá reakce na všechno. Máme tě rádi, užij si narozeniny naplno, dokud si ještě pamatuješ, kolik ti vlastně je. S láskou Lucka, Tobík, Zlobík, Máťa, Natálka a MBčka.

0: Na Blaníku skupina Premiér a teď už Modus. Napsal Pavel z Vyškova: milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší čerstvou řidičku a osmnáctku Kačenku do Vyškova k narozeninám. Přejeme stále plnou nádrž dobré nálady, ať tě život veze na plný plyn, ať zvládneš všechny zatáčky, i ty životní, a když už ti to náhodou někdy chcípne, ať máš kolem sebe lidi, co tě podrží. Užívej dospělosti naplno a na semaforech samou zelenou.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

Na Blaníku skupina Modus a teď už Metallica, napsala Libuše z Kaplice. Blaníčku, zahrajte prosím panu Štěpánu Pavlovi ze Suchdola, který letos 25. listopadu oslaví 55. narozeniny a bojí se, že na něj zapomeneme. Štěpánku, neboj, všichni na tebe myslíme a nezapomeneme. Těšíme se, až se k nám za pár let, 20, přidáš. Tvoji suchdolští důchodci.

Na Blaníku skupina Metallica a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání Antonín Gondolan Čekej a neplakej. Vybral jí František z Chomutova. Tuto písničku chci poslat mé přítelkyni. Je to jen pro tebe, za to, co pro mě děláš. Chci ti moc poděkovat a popřát hodně dalších let společného života. Posílám ti velkou pusu, tvůj fanoušek.

0: česky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 5 stupňům. Při déle trvající malé oblačnosti se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Místy se ale mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra čekejte mraky, ale pak i hodně sluníčka. Obloha bude oblačná až polojasná, ráno místy i skoro jasná. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to spíše na horách. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 15 až 23 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký sváteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

líbil a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
5: Svenkár Ostrava, autorizovaný servis Volvo, aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
6: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
5: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: zakryje.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Momentálně je obloha polojasná, místy oblačná, ojediněle se mohou tvořit také mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti kolem 3 stupňů a lokálně i přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude oblačná až polojasná, během rána se mohou vyskytovat i mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky. K večeru pak bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty

summer. Sebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Dobré ráno, miláčku.
1: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jatko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.

0: Počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná, místy oblačná, ojediněle se mohou tvořit také mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti kolem 3 stupňů a lokálně i přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude oblačná až polojasná, během rána se mohou vyskytovat i mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky. K večeru pak bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů a na jihu území až 23. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Noc trávíte s rádiem Blaník a my jsme rádi, že jste s námi. Je sobota 9. května a svátek má Ctibor. Narozeniny oslaví například herec Marek Taclík. Dnes je mu 53 let. Narozeninovou oslavenkyní je taky zpěvačka, klávesistka a hudební skladatelka Lída Nopová a té je 79. Všem oslavencům z rádia Blaník blahopřejeme. Mějte pohodovou noc.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná, místy oblačná, ojediněle se mohou tvořit také mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti kolem 3 stupňů a lokálně i přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude oblačná až polojasná, během rána se mohou vyskytovat i mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, k večeru pak bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je sobota 9. května, svátek slaví Ctibor a před námi je přehled očekávaných událostí. Policie bude dnes dohlížet na bezpečnost v ulicích Prahy v souvislosti s fotbalovým derby Slavia Sparta. Utkání začíná v 19 hodin v Edenu. Hrad bez děs doslova ožije. Na hradě se totiž ocitnete v časech císaře a krále Karla IV. A neb od jídla a zbrojnošů k volnému času obyvatel. Chybět nebudou ani šermířské souboje. Také na hradě Svojanov zažijete atmosféru minulých časů. Od 10 hodin se tu bude konat hradní jarmark. Nabídne prodej tradičních řemeslných výrobků nebo ukázky práce hrnčíře a kováře. Dnes se koná už 6. ročník chebského festivalu vína. Probíhat bude na náměstí Jiřího z Poděbrad a nabídne širokou nabídku vín z českých a moravských vinařství. Chybět nebude ani doprovodný program. A třeba na Karlově Hrádku na Českobudějovicku proběhne tradiční zahájení turistické sezóny s doprovodným programem. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná, místy oblačná, ojediněle se mohou tvořit také mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti kolem 3 stupňů a lokálně i přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude oblačná až polojasná, během rána se mohou vyskytovat i mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky. K večeru pak bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů a na jihu území až 23. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.